E figalo, figalo, figalo, figalo, figalo.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
1: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
0: Přece Hermann.
1: Hermann. Jistota na celý život.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: potisk, trička, byla CZ.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování, protože příroda chutná nejlépe.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
1: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Hermann. Jistota na celý život.
2: Izomat stavebniny, stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny, a chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
3: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí 4. května. Někteří lidé stihnou za svůj život tolik věcí, že jde jen těžko uvěřit, že jde o dílo pouze jednoho člověka. S jedním z nich se pomyslně setkáte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme čtvrtou část pastorální svity Emanuela Chabriera a hráli ji vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera. Dohráli 6 minut po 7 hodině. Dnes máme 4. května a to je datum, které nám připomíná jednoho velkého člověka, velkého svými činy, a to nejenom hudebními. Mluvím o Antonínu Buchtelovi, který se narodil právě 4. května, ovšem v roce 1804. A je považovaný za českého skladatele a také sběratele hudebních nástrojů. To však není vše, co v životě dokázal. Co o něm také víme, je, že měl rád hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. A tak trochu i na jeho počest teď je zazní kratičká skladba tohoto autora. Uslyšíme první část sonáty pro klavír číslo 16 C-dur v podání Andráše Schiffa.

To byla hravá, krátká skladba Wolfganga Amadea Mozarta. My se zaposlouchali do sonáty pro klavír číslo 16 C-dur sonátu Fasil, prý jednoduchou, ale je důležité ji také pěkně zahrát a to se určitě Andráši Šifovi podařilo. 7 hodin 10 minut a za chvíli čas pro tvorbu Pietra Antonia Locatelliho. První část koncertu číslo 10 v dur pro housle, smyčce a basso continuo nám zahraje soubor Venice Barocco Orchestra a Giuliano Carmignola. Předtím ještě předpověď počasí pro Prahu. Dnes budeme mít opravdu téměř letní počasí. Nejvyšší teploty se budou odpoledne pohybovat mezi 25 až 27 stupni Celsia, ale oproti včerejšku bude dnes převážně oblačno.

Slyšeli jsme hudbu, kterou vytvořil Pietro Antonio Locatelli. A nejenom on zkomponoval tuto skladbu, ovšem my slyšeli, jak zní díky souboru Venice Baroque Orchestra pod vedením Andrea Marconiho a také pod skvělým vedením hrál i vynikající soulista Giuliano Carmignola. 7 hodin 14 minut a za chvíli píseň Caminito. Juana de Diose Filiberta a Gabina Cori Peñalosi. Zpívat nám bude Plácido Domingo a doprovázet bude studiový orchestr Fonogram Argentina pod vedením Roberta Panzera. Ale ještě předtím informace o dopravní situaci v Praze. Na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru k D1 je odstavené porouchané vozidlo. Buďte opatrní, dochází tam ke zdržení.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla,

Dozněla hudba Stevena Sondheima. Petra Dolejší a filharmonici města Prahy nám zahráli ukázku hudby z filmu Sweeney Todd, ďábelský holič z Fleet Street a dohráli v 7 hodin 24 minut. A my teď od ďábla přejdeme k duchovnímu člověku naplněného vírou. A to nejenom vírou v něco mimo nás, ale také vírou v dobro. Vírou, která může dokázat během života jednoho člověka věka neuvěřitelné množství dobrých skutků. Mluvím o Antonínu Buchtelovi, který se narodil před 22 lety. Bylo to v roce 1804, 4. května. Pocházel z rodiny mlynáře a dokonce vystudoval i filozofii na Pražské univerzitě, ale šel studovat i do Hradce Králové teologii. Byl posléze vysvěcen na kněze a působil nějaký čas také v Pěčíně u Rokytnice jako administrátor, ale především téměř celý svůj život se spojil s působením v klášteři, v Klášterci nad Orlicí. A právě tam, mimo jiné, byl činný také jako administrátor.

osobností jak u církevních kruhů, tak u veřejnosti. Ovšem ta záliba v hudbě, ta přerostla nejenom do té schopnosti hrát na několik hudebních nástrojů a komponovat, ale i v jiném aspektu, a o něm si řekneme později.

Ladislav Horák, Radek Krampl a Vít Švec nám dohráli skladbu slovenského jazzrockového hudebníka Mariana Vargy Omáš a Johann Sebastian Bach, tedy pocta slavnému německému baroknímu autorovi. Tato skladba dozněla 4 minuty po půl osmé a my se ještě jednou vracíme k Antonínu Buchtelovi. Jemu bychom měli také vzdát poctu, protože by to byl nejenom velký člověk svým srdcem, ale také nesmírně pracovitý člověk a navíc se nám dochovaly dva matatelné odkazy jeho působení. Tím prvním odkazem je vytvoření vzácné sbírky hudebních rukopisných a tištěných spisů, která sahá svým tématy až do období raného baroka. A tou druhou je unikátní sbírka starých hudebních nástrojů, která se také částečně zachovala až dodnes. Sbírka vznikala postupně během 40 let a získala například na světové výstavě ve Vídni cenu pokroku. Bylo to v roce 1870.

0: 1953 a stal se také základem sbírky hudebních nástrojů Českého muzea hudby. Předtím byla sbírkou nazvanou Buchtelinum, a to v Českém národním muzeu. Zachovaly se nástroje jak českých nástrojářů Antonína Mitese, Jakoba Klimenta, tak těch světových a hlavně italských. Dokonce i jeden hudební nástroj, který se stavil a vyrobil sám Antonín Buchtel. Na počest tohoto českého umělce také zazní česká skladba jen o 20 let mladšího Bedřicha Smetany. A zaposloucháme se do Jiřinkové polky D-dur v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla Jiřinková polka D-dur Bedřicha Smetany Farandžma Jiži Krejčího. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Dohrál 9 minut po 7:30 a my se vydáváme za tvorbou až za oceán, za tvorbou George Gershwina. Zaposloucháme se do třetí části koncertu F-dur pro klavír a orchestr. Sol má Alexander Katarino a doprovází Slovenská filharmonie pod taktovkou Bystrýka Režucha.

Alexander Catarino a Slovenská filharmonie pod taktovkou Bystrika Režucha dohráli třetí část koncertu F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina. Minutu po 7:45. My se za chvíli zaposloucháme do hudby Johana Helmicha Romana. Uslyšíme alespoň krátkou část jeho Drottningholm Musiken. A to v podání The Drottningholm Baroque Ensemble pod vedením Nilse Erika Sparfa.

0: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Hermann. Jistota na celý život.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Slyšeli jsme velmi náročnou árii z kantáty Ači Galatea e Polifemo Georga Friedricha Händla. Klade na interpreta opravdu velké nároky, a to i tím, jaký rozsah přepsal ze svých představ Georg Friedrich Händel do not. Kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe doprovázelo skvělého Luigi de Donata. 7 hodin 57 minut a tak čas ještě na pár tónů. Tentokrát o Karla Friedricha Abla. Uslyšíme třetí část symfonie C-dur v podání souboru The New Dutch Academy.

0: Slyšeli jsme skladbu Karla Friedricha Abela a to třetí část symfonie C-dur v podání souboru The New Deutsche Academy pod taktovkou Simona Murphyho. A za chvíli také budeme poslouchat hudbu barokní. Tentokrát to bude slavné Alleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Předtím jsou tu ale ještě zprávy v 8.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Požár v Českém Švýcarsku, se kterým hasičský záchranný sbor bojuje od soboty, se nerozšiřuje. V noci na dnešek se hasičům podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se dnes ráno znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí i dva ze Slovenska. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Včera to na své síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země celého světa. Poznamenal také, že tyto lodě se již do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. 200 kytaristů se v pátek sešli v Přerově na 10. ročníku akce Kytarový rekord. Na parkánu Přerovských hradeb si společně zahráli 6 skladeb. Letošní ročník byl věnovaný osobnostem spojeným s Přerovem. Podtitul zněl Z Přerováky až za oceán. Dorazilo 204 kytaristů všech věkových kategorií. Loni si společně zahrálo rekordních 230 hráčů. Dnes očekáváme, že bude v Čechách oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se mohou výjimečně objevit i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, bez srážek. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat mezi 22 až 27 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 18. To je ze zpráv v 8 všem, teď už na vás čeká slavné Alleluja z oratoria Mesiáš.
1: Jsme Klasik Praha.

To bylo slavné Aleluja z oratoria Mesiáš, podání souboru The English Concert Choir. Doprovázel orchestr The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Tato skladba dozněla 6 minut po 8 hodině a nás za chvíli čeká čtvrtá věta symfonie číslo 5 Gustava Mahlera. Uslyšíme, jak ji zahraje Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova. Ale ještě předtím jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. Buďte opatrní, na Pražském okruhu na 18. kilometru ve směru k Ruzyni je odstavené porouchané vozidlo a je tam hlášeno zdržení.

0: Nádherně uklidňující melodie Gustava Mahlera, kterou nám před chvílí Česká filharmonie pod vedením Semjona Pičkova pochází z jeho páté symfonie, symfonie číslo 5. Byla to čtvrtá věta. Je napsána pouze pro smyčce a harfu a prý Leonard Bernstein, slavný dirigent a skladatel, se nechal pohřbít s partiturou této symfonie na hrudi. My ale pokračujeme v životu, máme ráno před sebou celé pondělí 4. května, navíc 8 hodin 16 minut a to je čas pro další pěknou melodii, tentokrát ovšem z oblasti filmové. Ernst Gold zkomponoval mnoho filmových melodií a my se zaposloucháme do hudebního tématu z filmu Exodus z roku 1960 v podání Filharmoniků města Prahy.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám zakladatelku a první houslistku jednoho z nejuznávanějších smyčcových kvartet světa. Corina Belča z Belča kvartetu pohovoří o své cestě ke komorní hudbě, o houslích, kvartetním repertoáru a pozve nás také na koncert Belča kvartetu s Barbrou Hennigan v rámci Pražského jara. K poslechu premiéry v úterý 5. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
4: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
12: Výborný návrh.
10: Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
13: A co udělat rekonstrukci?
12: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
14: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Klára Körmendi nám dohrála Arabesku číslo 1 Claude Debussyho a dohrála 3 minuty před 8:30. Nyní se zaposloucháme do třetí části Braniborského koncertu číslo 1 F-dur Johanna Sebastiana Bacha a zazní díky souboru Musikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla.

Dozněla třetí část Braniborského koncertu číslo 1 F-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrála nám muzika Antika Köln pod vedením Reinharda Gebla a dohrála 8:30. My se nyní vypravíme za tvorbou Sergeje Rachmaninova a uslyšíme druhou část jeho symfonie číslo 2 Raje Filharmonia Orchestra pod vedením Marise Jansonse.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Před chvílí jsme mohli slyšet druhou větu symfonie číslo 2 e-moll Sergeje Rachmaninova v podání Filharmonia Orchestra pod taktovkou Marise Jansonse a nyní se vydáme za tvorbou Evarista Felice Dalbaka. Druhou část koncerta Piu instrumenty D-dur nám zahraje soubor The English Concert vedený Harrym Bicketem.

To byla alespoň krátká ukázka z díla Evarista Felice Dalbaka. My se ale teď ve 8:45 přesuneme k tvorbám Antonia Caldari. Andreas Scholl, vynikající kontratenor, nám za doprovodu orchestru Orchestra del Schola Cantorum Basiliensis, který povede René Jacobs, zaspívá šestou část oratoria Maddalena ai piedi di Cristo Antonia Caldari.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Julie Rose za doprovodu Susan Manoff nám zaspívala píseň La Romance d'Ariel Claude Debussyho a dopíjela 5 minut před 9. hodinou. Nás ještě bude zajímat jedna žena, i když vlastně to bude žen víc, neboť i takové vynikající hráčky najdeme v Janáčkově Filharmonii Ostrava. Ta bude hrát pod vedením Ryan Cockerhama skladbu Florence Beatrice Price. Třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur. Solo má Ergin Kang.

0: Dozněla skladba Florence Beatrice Price, třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D-dur. Hrála nám Erjin Kang a doprovázela Janáčková filharmonie Ostrava pod vedením Raina Kokrhema. Za malou chvíli 9 hodin a to už je čas pro Ondřeje Fischera a dopolední vysílání. Filip Sichra vám přeje pěkné pondělí.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 4. května, necelých 5 minut po 9. hodině. Svátek dnes slaví Květoslav, tak pokud znáte nějakého Květoslava, určitě mu poblahu přejte. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na pražském Smíchově vás zdraví opět jako obvykle ve všední dny v tento čas Ondřej Fischer. Dopolední vysílání teď zahájila španělská kytara Pepeho Romera, člena slavné rodiny kytaristů z Andaluzie, který nám za doprovodu anglického komorního orchestru Akademie svatého Martina v Polích zahrál úvodní část z Rodrigova kytarového koncertu, který se jmenuje Fantasia para un gentilhombre, tedy Fantazie pro šlechtice. První věta byla pojata ve stylu dvou starých hudebních forem Viliano a Richard Care. No a co nás čeká v této hodině, tedy před 10. dopolední, tak ke staré hudbě se třeba dostaneme s nahrávkou kontratenoristy Jakuba Josefa Orlínského, který nám zaspívá jednu Caccinyho slavnou píseň. Také uslyšíme hudbu romantickou, třeba Mendelsona, Forého nebo Dvořáka, a dojde třeba i na část z Mozartova Requiem v listově klavírní úpravě nebo na hudbu filmovou. Tak to vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha. No a teď se zaposloucháme do části z instrumentální svity, kterou Georg Friedrich Händel složil během svého působení v Anglii, co by scénickou hudbu ke hře Bena Johnsona s názvem Alchymista. Tuto divadelní hudbu nám zahraje Akademie staré hudby, orchestr pod vedením Christophera Hogwooda.

Slyšeli jsme preludium a menuet ze svity, kterou Georg Friedrich Händel během svého působení v Anglii ze začátku tohoto svého anglického období napsal jako scénickou hudbu k divadelní hře Alchymista známého dramatika Bena Johnsona. Christopher Hogwood řídil na této nahrávce orchestr Akademie staré hudby. No a s další nahrávkou se podíváme do Maďarska. Bude to Listová slavná uherská rapsodie číslo 2, původně tedy klavírní skladba, zde zazní v orchestrální úpravě. A budou nám hrát hudebníci z nejpovolanějších, totiž Maďarský státní orchestr, který jistě má tuto hudbu v krvi, pod vedením dirigenta Matyáše Antala.

0: Jistě jste poznali slavnou skladbu Franze Lista, která teď zazněla v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Byla to Uherská rapsodie číslo 2 d-moll, skladba známá ve své klavírní podobě, kterou ovšem teď v orchestrální úpravě zahráli maďarští hudebníci, kteří jistě mají tyto čardášové rytmy v krvi, a to maďarský státní orchestr vedený dirigentem Matyášem Antalem. Za malý okamžik nás čeká v našem vysílání filmová hudba, bude to hlavní téma z britského dobrodružného filmu Lancelot a Ginevra z roku 1963 z pera filmového skladatele Rona Goodwina. No a ještě než tato filmová hudba zazní, tak vám prozradí Jiří Vejvoda, jakému tématu se už dnes večer od 19 hodin bude věnovat v dalším dílu svého pravidelného pořadu, který už má natočených více jak 500 dílů a jmenuje se, jak určitě dobře víte, Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. V dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin se vypravíme do Beléma. Naším cílem bude totiž portugalský Lisabon, kde navštívíme nejen skvostný operní dům, ležící už od konce 18. století v těsném sousedství historického centra, ale taky zajímavé koncertní sály mnohem novějšího data.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Potisk, trička, byla bel CZ.
8: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Je minuta před 9:30 a poslouchali jsme středověk evokující hudbu z britského dobrodružného filmu Lancelot a Ginevra z roku 1963, založeného na artušovských legendách. Hudbu k tomuto filmu složil britský skladatel Ron Goodwin, který vytvořil hudbu k přibližně 70 filmům, často spolupracoval se symfonickými i mládežnickými orchestry a takto jeho hudbu k tomuto 60 let starému filmu natočil loni orchestr zvaný City Light Symphony, orchestra, který sídlí ve švýcarském Lucernu a který vede britský dirigent Kevin Griffiths. No a my budeme pokračovat teď hudbou Gabriela Forého, bude to velice melancholická, romantická kompozice s názvem Elegie C-moll, kterou uslyšíme v úpravě pro solové violončelo známého britského hráče Shecku Cunnamasona, kterého doprovodí ansámbl 9 dalších violončel, celkem tedy uslyšíme 10 těchto smyčcových nástrojů s Shecku Cunnamasonem v čele.
1: Hello, this is Shecku Cunnamason and you are listening to Radio Classic Prague.

To byla romantická a melancholická skladba Gabriela Forého s názvem Elegie C-moll, kterou jsme si poslechli v tomto aranžmá pro solové violončelo Šeku Kane Masona a soubor 9 dalších violončel, která jej doprovázela. Dále uslyšíme v našem vysílání Mendelssohnovu hudbu, druhý klavírní koncert D-moll a jeho třetí část finále. Solo bude mít pianista Salim Aškar, kterého možná spíše znáte jako interpreta Beethovenovy hudby, Beethovenovy klavírní sonáty, hrál tady v Praze v rámci své rezidence v Anežském klášteře, ale skvěle hraje také Mendelssohna, jak se můžeme přesvědčit s touto nahrávkou, kde pianistu pod taktovkou dirigenta Richarda Šejho doprovodí orchestr, který má Mendelssohna doslova v krvi, protože sám Mendelssohn byl jeden čas také jeho dirigentem. Je to lipský Gewandhaus orchestr.

jsou 9:45. Toto byla hudba Felixe Mendelssohna. Hrál nám orchestr, v jehož čele kdysi i sám Mendelssohn stál, co by dirigent, totiž lipský Gewandhaus orchestr, který pod taktovkou Richarda Šejho doprovodil pianistu Salima Aškara, a vyslechli jsme finále z Mendelssohnova klavírního koncertu číslo 2. Teď se podíváme za hudbou raně barokní. Zaspívá nám kontratenorista Jakub Josef Orliňský, polský pěvec, který se, jak známo, kromě baroka věnuje i modernímu tanci zvanému breakdance, a my si nyní poslechneme, jak zpívá za doprovodu souboru Il Pomodoro známou Caccinyho píseň, která je jednou z nejznámějších milostných písní raného baroka, jmenuje se Amarilli mia bella.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička, bilabel.cz.
9: Tohle je Klasik Praha.

Je 5 minut před 10. hodinou dopolední, posloucháte Radio Klasik Praha a právě teď dozněla povědomá hudba Antonína Dvořáka. Vyslechli jsme polonézu z jeho opery Rusalka, a to v podání České filharmonie. Pokud byste si chtěli tady v Praze zajít na Rusalku, tak teď v květnu bude příležitost ve středu 25. ve Státní opeře od 19 hodin. Je to inscenace režiséra Zdeňka Trošky, která se pak ještě bude hrát třeba také v září a v říjnu ve Státní opeře. No a my pokračujeme teď v našem vysílání hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní slavná část Lacrimosa z Mozartova posledního díla Requiem d-moll a bude to v klavírní úpravě France Lista, kterou nám zahraje pianista Miroslav Sekera.

0: Je právě 10 hodin a v listově klavírní verzi zazněla teď známá část Lacrimosa z Mozartova Requiem d-moll. Hrál nám pianista Miroslav Sekera. A Mozartovo Requiem mimochodem můžete slyšet dnes a zítra v kostele svatých Šimona a Judy na dvou koncertech, které tam pořádá symfonický orchestr FOK. Budou to koncerty hostujícího souboru Vranický kapele, který se věnuje především hudbě vídeňského klasicismu a který Mozartovo Requiem provede v zajímavé, vlastně tedy autentické verzi bez ženských hlasů ve sboru. Budou tam tedy hlasy mužské a chlapecký sbor Boni Pueri. No a kromě Mozartova Requiem d-moll pak ještě na koncertech dnes a zítra v kostele svatých Šimona a Judy také zazní koncert pro dvě violy a orchestr C-dur od Antonína Vranického. No a my budeme pokračovat teď v našem programu známou částí z Holstovy svity Planety. Bude to část čtvrtá věnovaná planetě Jupiter, kterou nám zahraje Český národní symfonický orchestr.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Je 10 minut po 10. hodině, jistě jste poznali slavnou část Jupiter z Holstovy orchestrální svity Planety, která vznikala v časech první světové války a znázorňuje tedy v jednotlivých větách jednotlivé planety sluneční soustavy, kromě Země a kromě planety Pluto, která v té době nebyla ještě objevena a dnes už zase planetou není, takže je to všechno v pořádku. Na nahrávce účinkoval Český národní symfonický orchestr, řízený bohužel již zesnulým americkým dirigentem Paulem Freemanem, a my pokračujeme teď pravidelnou rubrikou Novinka týdne, kde si představíme zajímavou novou nahrávku francouzské verze Haydnova oratoria Stvoření.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Na štědrý den 24. prosince roku 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o dva roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru Stvoření se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v pařížské opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julien Chauvin, který se ji rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním sborem Cœur de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Žili Rose, tenorista Stanislas de Barberac a basista Nahuel de Piero. Haydnovo Stvoření patří tedy ke skladatelovým vrcholným dílům. Na libreto podle příběhu z biblické knihy Genesis zkomponoval Haydn působivou skladbu o třech částech, z nichž první dvě popisují stvoření světa samotné, závěrečná část je pak věnována lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno o půl století staršími barokními oratorii Handlovými, ale na druhou stranu obsahuje řadu progresivních hudebních prvků směřujících už k romantismu. Jako hudební ukázku z této nové nahrávky Stvoření si samozřejmě musíme poslechnout jeho ikonickou úvodní část, kde bohužel neuslyšíme ty francouzsky zpívané slova, ale i tak to bude zajímavé. Je to tedy ta slavná část znázorňující stvoření světa z chaosu. Dirigent a houslista Julien Chauvin řídí orchestr Le Concert de la Loge.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli slavnou úvodní část Haydnova oratoria Stvoření z nové nahrávky, kterou natočil francouzský orchestr dobových nástrojů Le Concert de la Loge, vedený houslistou a dirigentem Julienem Chauvinem. Je to mimochodem tedy zajímavá nahrávka i z toho důvodu, že se jedná o raritní francouzskou verzi Haydnova Stvoření, která měla premiéru na Štědrý den roku 1800. Více si o tom můžete přečíst i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. A my opět pokračujeme hudbou filmovou. Teď nás do Egypta zavede hudba hollywoodského skladatele Jerryho Goldsmitha, oceněného mimo jiné Oscarem a 6 cenami Grammy, také 9 zlatými glóby. A Jerry Goldsmith v roce 1999 složil hudbu pro dobrodružný film s hororovými prvky s názvem Mumie, který tedy, jak už název napovídá, se odehrává v prostředí archeologických vykopávek v Egyptě. Proto i Jerry Goldsmith využil ve své hudbě k tomuto filmu některé etnické prvky. Hrát nám bude Dánský národní symfonický orchestr, diriguje Christian Schumann.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha. V našem dopoledním vysílání teď zazněla ukázka renesanční hudby. Byl to anglický renesanční skladatel jménem Thomas Morley a poslouchali jsme teď krátkou skladbu La Coranto od Thomase Morleyho, kterou nám zahrál ensemble Feuervogel. To je německý soubor historických nástrojů, který byl založen v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě a základ jeho zvuku tvoří kvarteto zobcových fléten. No a po této hudbě renesanční teď uslyšíme solovou skladbu pro violončelo od Jacquesa Offenbacha, který nebyl pouze skladatelem operet, ale byl také vynikajícím violončelistou, dokonce se tím jeden

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě teď vyslechli první větu ze zajímavého Offenbachova koncertu pro violončelo a orchestr G-dur, přezdívaného Vojenský, jak jistě bylo patrné i z těch rázných rytmů, které se objevovaly v této první větě. No a solistou byl na nahrávce mladý francouzský hráč Edgar Moreau, kterého doprovodil ansámbl Les Forces Majeures, vedený dirigentem a shodou okolností také violončelistou Rafaelem Merlénem. Teď si poslechneme hudbu komorní, bude to český skladatel Petr Eben a jeho klavírní kvintet, jehož druhá část zazní v podání kvarteta Martinů a pianisty Karla Košárka.

Kvarteto Martinů spolu s pianistou Karlem Košárkem nám teď zahráli komorní hudbu Petra Ebena, druhou větu z klavírního kvintetu z roku 1992. Teď budeme pokračovat hudbou norského autora Edvarda Griega, Dva norské tance, tak se jmenuje jeho skladba, kde se nám teď představí solistka na zobcovou flétnu Michala Petry. Tu bude doprovázet anglický komorní orchestr a konkrétně tedy uslyšíme norský tanec číslo 2.

0: už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix Fasa.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 3 minuty před 11. Teď jsme vyslechli hudbu Georges Bizeta, francouzského skladatele, který v pouhých 17 letech ještě jako student konzervatoře napsal vynikající symfonii. Je to jeho jediná symfonie C-dur. Jejíž třetí část, menuet Scherzo, nám teď zahrál orchestr Prague Philharmonia pod vedením svého šéfdirigenta Emmanuela Vioma, který tedy samozřejmě s tímto orchestrem rád nastudovává francouzský repertoár. Kdybyste chtěli orchestr Prague Philharmonia v nejbližší době slyšet, tak příležitost bude třeba tady v Praze na festivalu Pražské jaro, kde Prague Philharmonia zahraje 18. května. Bude to dirigentský debut Pražského jara. Orchestr se tedy rozezní pod taktovkou mladého dirigenta Ondřeje Soukupa a bude to zajímavý americký program se skladbami Coplanda, Barbara, Ginastery a také Dvořáka. Zazní Dvořákova takzvaná americká svita a dur. Tak to bude koncert Prague Philharmonia v rámci Pražského jara 18. května. No a my před 11. hodinou teď ještě vyslechneme v našem vysílání hudbu Erwina Schulhoffa. To byl meziválečný avantgardní skladatel, který v roce 1930 napsal skladbu inspirovanou jazzem pro saxofon a klavír pojmenovanou Hot Sonate. A my teď uslyšíme její třetí část, jak ji nahráli saxofonista Štěpán Koutník a klavírista Tomáš Výšek.

Je 10:55, toto byla hudba Marka Antoana Charpentiera, významného francouzského barokního skladatele, z jehož díla David a Jonatán opery, kterou sám autor tedy označil za biblickou tragédii, jsme teď poslouchali první část uvertýru a hrál nám renomovaný ansámbl Lézard Florizán pod vedením Williama Christieho. Velice populární skladbou je Dvořákův violončelový koncert H-moll, který Dvořák napsal v Americe, v New Yorku. Je to jeden z nejlepších a nejhranějších violončelových koncertů světa. A my si teď poslechneme jeho první větu, jak ji natočil violončelista Tomáš Jamník se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Netopilem.

0: Určitě jste poznali Dvořákův violončelový koncert, slavnou skladbu, která tradičně třeba také zahajuje festival Dvořákova Praha. My jsme vyslechli první větu v podání Tomáše Jamníka, Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila. No a Dvořákův violončelový koncert na Dvořákově Praze zahraje letos 5. září v Rudolfinu violončelistka Julia Hagen. Bude to za doprovodu milánského operního orchestru Filharmonia della Scala pod taktovkou Ricarda Šajího. To bude tedy zahajovací koncert letošní Dvořákovy Prahy. Jejíž podrobný program samozřejmě najdete jako obvykle na webových stránkách tohoto festivalu dvořakovapraha.cz. No a my pokračujeme za chvíli hudbou skladatele, kterého Dvořák významně ovlivnil. Jmenoval se Samuel Coleridge Taylor a my uslyšíme skladbu vyloženě Dvořákem inspirovanou, která se jmenuje Vals Bohemien neboli Český valčík a pochází z autorova cyklu 4 charakteristických valčíků pro housle a klavír. Ještě než tato hudba zazní, tak vám prozradí Martina Klausová, jaké hudební výročí připomene v pátek 8. května ve svém pravidelném pořadu Hudba podle kalendáře.
1: Klasik Praha.
2: Balety Giselle a Corsair a opery Postillon z Longimo a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charles Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Hermann. Jistota na celý život.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Tak to byl takzvaný český valčík, vals Bohemien, jak ho zpracoval Samuel Coleridge Taylor ve své skladbě Čtyři charakteristické valčíky pro housle a klavír. Byla to hudba nepochybně inspirovaná Dvořákem a jeho slovanskými tanci. No a na nahrávce jsme slyšeli hrát houslistku jménem Maja Megap, kterou na klavír doprovodil Matthew Shellhorn. Za chvíli uslyšíme klarinetistky jménem Sharon Kam, která nám zahraje Verdiho hudbu. Ovšem nejdříve ze všeho je tady pravidelná rubrika Novinky z FOK a její pravidelný host, dramaturg pražských symfoniků Martin Rudovský, který tentokrát pohovoří o koncertních cyklech A/B v nové sezóně orchestru, tedy v té příští 2006/27.
1: Milí posluchači, 8. dubna odtajnil Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK svůj program na následující sezonu a v ten čas také byl spuštěn předprodej, bude už to 92. sezona pražských symfoniků. No a my už jsme tady o ní trošičku hovořili, jak s panem ředitelem Danielem Sobotkou, tak už jsme tady měli šéf dirigenta Tomáše Netopila, který hovořil o svých projektech v té nové sezóně. No a teď budeme postupně představovat jednotlivé cykly a to bude úkol pro dramaturga FOK pana Martina Rudovského. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No a my se samozřejmě pustíme do toho postupně. Dnes nás čeká orchestrální cyklus AB, takže vždycky ta dvojice koncertů, které bývají ve středu a ve čtvrtek. A nová sezona začne vlastně až pro tento projekt nebo pro tento

0: Nabájeva. Mimochodem to nebylo řečeno, ona má velmi zajímavý původ. Ona je z Kyrgyzstánu a maminka je Tatarka a tatínek byl polský Ukrajinec. Tak to je jenom tak a potom se naturalizovala v Lucembursku a dneska myslím si, že je v Německu, pokud se nepletu, a má za manžela, což je taky oficiální informace, klavíristu, který vystoupil nedávno ve Fokus světové klavírní tvorby Vadima Koloděnka. Mají spolu 3 děti a také spolu pěstují komorní hudbu, takže se navzájem doprovází a je to takový nádherný hudy. Pár. A vím, že mi Vadim Koloděnko říkal, přijedu se jít na manželku, to mám čas v říjnu, Netopela mám hrozně rád. Takže tady bude přítomen i Vadim Koloděnko na těch zahajovacích koncertech.
1: A já jenom doplním, kdo třeba neslyšel ty předchozí rozhovory, že tam bude na programu houslový koncert D-dur Ludvíka van Beethovena. Beethovenovský rok je vlastně teď před námi. No a symfonie číslo 2 D-dur Johannesa Brahmse, takže to je ta dvojice zahajovacích koncertů.
0: Ano. Ještě možná dodám, že ty budou koncerty příjem přenosu v České televizi, ten zahajovací, a pak to ještě nabírá Arte pro vlastně nějakou velikou koláž v březnu 2027, vyloženě k tomu výročí beethovenovskému jako jeden ze střípků do té jako z těch světových orchestrů bude právě náš s Bájevou a s Netopilem. Tak se moc těšíme.
1: No a pan šéf dirigent se postaví před orchestr hned v následujícím koncertě, respektive programu dvojici koncertů 11. a 12. listopadu.
0: Ano, 11. a 12. Tady vlastně je to, o které pan šéf dirigent taky hovořil, té linii těch našich hráčů prvních, kteří se ujmou různých solových úloh v té příští sezóně. Tady to bude Kurt Neubauer, náš první solo trombonista. A mimochodem, Kurt, já ho mám moc rád, protože on je nejen špičkový hráč, opravdu vynikající, ale také výborný filmař. Má na sebou několik filmů. A také naše klipy a videa často točí on, které máme hrozně rádi, protože má prostě veliký cit pro to, jak nabrat klasickou hudbu a má pro ten řekněme, rytmus té klasické hudby versus vizuál, takže v sobě spojuje ty dva obrovské jako talenty a tak krásně doplňuje. Takže bude zazní jeho podání Ladislava Simona trombónový koncert, který je romanticko-jazzový. A proto je taky obklopen právě jako romantikou Čajkovského a jeho fantazií Roma Julie. A z druhé strany zase jazzovou věcí a také samozřejmě romantickou, protože Roma Julie prochází pochopitelně jako hlavní téma i West Side Story Leonarda Bernsteina, že bude slavná svita nebo symfonické tance z West Side Story.
1: Tak to bude velice v dobrém slova smyslu populární koncert. Ano. A určitě krásný bude také program, který zazní před Vánoci na začátku prosince 9. a 10. prosince a to je takový ten tradiční koncert pro UNICEF. Tak jaký bude ten letošní?
0: No, on ten letošní bude ještě o něco, řekl bych, slavnostnější, protože UNICEF slaví 80 let a tak jsme to vlastně úplně jsme, jako, řekl bych, ten koncert naplnili dětmi, protože tam budou nejen dětské sbory, dětský pěvecký sbor Radost, který provede Britnův cyklus Ceremony of Carols, slavnost kolet, velmi slavný, nádherný pro vlastně dětský sbor a harfu, čili to je bez orchestru. Bude to samozřejmě ve Smetanově síni, ale bude to bez velkého orchestru, i když jedna členka orchestru, a to Hanna Millerová, se ujme právě toho harfového partu, ale povolali jsme mnoho dětí právě i kvůli tomu výročí. Mimochodem, pan ředitel připomínal správně na tiskové konferenci, že je škoda, že stále ještě UNICEF potřebujeme dětský fond, že prostě vlastně to je smutné, že 80 let je tak maximálně smysluplná jeho činnost. No, řekl bych, že v dnešní době zase ještě o něco víc, než třeba byla před pár lety, no, ale tak prostě takový je svět a my se snažíme UNICEF samozřejmě v jeho nádherné jako snaze maximálně podpořit. No a když jsem mluvil o těch dětech, tak to je takový experiment, bych řekl trošku, ale my spolupracujeme na dětských koncertech s baletní přípravkou Národního divadla a to je prostě úplně kouzelná složka všech těch našich koncertů s Honzou Kučerou. Tak jsme si řekli, že to ještě povýšíme a pozveme ty děti i do standardního večerního koncertu. Takže v druhé polovině bude Čajkovského Louskáček druhé jednání a na polovinu čísel přihopká právě i jako baletní přípravka a bude tak tančit mezi lidmi a i na pódiu a tak. A no, prostě se ten sobotní prvek rodiny těch orchestrů na dotek přeneseme i do těch večerních koncertů a no uvidíme. Nikdy jsme to nedělali. Jiří Havar, dirigent, se nebojí ničeho, takže se snad nebude bát ani toho, Louskáčka má v krvi, takže takhle to se na dětské večery to budou.
1: To bude krásné a ještě tam je vlastně jednou Britn.
0: Je to pravda, to je dílo, které je Zuzana Rzonková, to je vlastně zase v té linii těch našich orchestrálních hráčů v soulových úlohách, si vysněla, že bychom měli někdy provést Britnovu serenádu pro tenor, lesní roh a smyčce, což je tedy nádherné dílo, řekl bych spíš než vánoční, řekněme spíš adventní, takové jako rozjímavé dílo, tehdy napsané od Britna jakoby protiválečné, respektive aby člověk se usebral a šel k sobě v té velké vřavě, možná to taky s tím UNICEFem do nějaké míry souvisí, je to na anglickou poezii, barokní, renesanční i moderní. Takže Zuzana Zvonková se ujme toho lesního rohu, té solové

0: role v tom díle. A na ten tenorový parter je vypjatý, nádherný, řekněme, vlastně spíš belkantový, jak to Britten vyžadoval od svého partnera Petera Pierce, prostě takový ten vysoký anglický hlas, tak jsme pozvali jednoho z nejvýznamnějších, myslím, že bude v Praze poprvé, jihoafrických zpěváků, a jmenuje se Levisek Gapane a je to vlastně dneska hlavní rossiniovský pěvec, prostě, který obráží všechny podstatné operní domy i festivaly a právě se ujme i tohoto díla a je na to vlastně toho času největší specialista, to Britna provádí všude po světě.
1: Tak to bude tedy prosincový koncert, jak jsem říkala, 9.10. No a v lednu, na konci ledna, se bude k orchestru vracet Tomáš Brauner. S jakým programem?
0: Je to tak a musím říct, že vlastně ten orchestrální cyklus AB je takový šéfdirigentský, protože potom v té sezóně se ještě, nebo v této řadě se ještě objeví Petr Altrichter, také bývalý šéfdirigent. Já myslím, že to svědčí o tom, že zachováme vztahy i s bývalými šéfdirigenty, což není to vždycky po světě úplně standardní. Občas to někdy končí konfliktně, totiž ty periody s šéfdirigenty, ale u nás ne. Ani s Petrem Altrichtem, ani s Tomášem Braunerem, takže je prostě v té sezóně vítáme. No a Tomáš Brauner se dotkne svého vysněného díla, navazujícího vlastně na Mahlerovské kreace z předchozích sezon, kdy byl ještě šéfdirigentem, to znamená ze třetího Mahlera, z druhého, z osmého taky Mahlera, tentokrát bude sedmý Mahler, kterému se také přezdívá, ne od Mahlera, od publicistů, jako Píseň noci, protože jsou tam dvě nocturna a je to prostě takové enigmatické, záhadné dílo a my jsme to vlastně už dlouho neprovedli a s Braunerem už vůbec ne, takže se na to moc v tom lednu těšíme.
1: No a jestliže jste zmiňoval návrat Petra Altrichtera, tak k tomu dojde v březnu 3. a 4. a co si tedy bývalý.
0: No, to já se z toho strašně raduju, protože s Petrem Altrichterem se potkává fok od půlky 80. let naprosto pravidelně. Je to prostě naše stálice a vždycky ho vítám hrozně rád a je to obdivuhodné, že vlastně si udržujeme navzájem tak krásný vztah prostě, nebo
1: no,
0: já
1: si to
0: ne.
1: Taky vždycky pochvaluje.
0: Pochvaluje, ale prostě 40 let, možná 50 vlastně, no to je neuvěřitelné, no 50 let vlastně jsme spolu, teda já ne, ale Petr s Fokem a je to krásné. No a je to vlastně program vysněný, který už několik let jsme se snažili, ale nikdy jsme nepotkali ten pravý termín, totiž Petr má moc rád, já teda taky, klavíristu Igora Ardaševa. Vem ho do sezóny. Už dlouho s orchestrem Igor nehrál, byl v několikrát ve světové klavírní tvorbě, ale s orchestrem už dlouho ne. A je dílo, které několikrát spolu provedli po světě, totiž Chačaturianův klavírní koncert, což není tak často hrané dílo, ale je to vlastně úplně jako takový, jako vášnivě nádherný, no jako spoustu Chačaturianových děl, ale tento koncert je úplně, já nevím, čemu bych to přirovnal, jako když by se ještě jako Prokofiev ještě víc rozvášnil, jo, tak bych řekl, že takový Chačaturian a moc se na to s Igorem i s Petrem těšíme a v druhé půlce bude Patetická Čajkovského, takže takový jako prostě veliký barevný ruský koncert, i když samozřejmě Chačaturian je zejména a i v tomto díle prostě Armén ze vším všudy.
1: Tak to je tedy dvojice březnových koncertů a v dubnu už se před orchestr zase postaví v této řadě šéfdirigent Tomáš Netopil.
0: Je to tak, myslím, že o svém vztahu k Janu Hanušovi a k tomuto dílu Tomáš hovořil, pozveme naší varhanici, protože to je koncertantní symfonie pro varhany, harfu, tympány a smyčce, takže tam je několik soulových úloh, zejména varhany a harfa, varhany naše varhanice Daniela Valtová-Kostinová a na harfu Kateřina Englichová. No ale v druhé části toho, vlastně té větší části, bude opět Mahler Píseň o zemi, to už tentokrát Mahler nazval Píseň o zemi, a vystoupí vlastně tak dva největší specialisté světoví na toto dílo. Tenorista Simon O'Neill, novozélandský, který mimochodem taky velký specialista na glagolskou mši, já jsem měl slyšet někdy zpívat nádherněji, naposled Beno Blachut a pak právě Simon O'Neill, velký wagnerovský pěvec a toho času natáčí pro gramofon, Deutsche Grammophon natáčí právě Píseň o zemi, společně s Karen Cargill, což je skotská mezzosopranistka, asi nejvýznamnější skotská umělkyně operní, a tito dva se dobře znají a tu píseň několikrát společně provedli, i se znají s Tomášem Netopilem, tak si myslím, že to může být jako opravdu paráda.
1: Tak to bude dubnový program, v květnu 5. a 6. tady bude milý vzácný host Julian Rachlin a to hned ve dvojroli.
0: Je to tak, vlastně litevský houslista, původně dneska obrovský světoběžník, původně hlavně houslista, dneska kombinující kariéru dirigentskou a houslistickou. Na housle hrá všecko se všemi, tam už se nedá ta kariéra už dál posunout, řekl bych, a dirigentský je toho času šéf dirigent Jeruzalem Symphony Orchestra, nebo Jeruzalemského symfonického orchestru. A vlastně takový bude i program, řekněme, s jako jistým židovským náběhem, jednak samozřejmě díky původu Rachlin, sice je Litovec, ale z židovské rodiny, a Mečislav Weinberg, jehož symfonie tu provede dirigentsky, tak je vlastně původně židovský autor, Polák a potom naturalizovaný Rus, nebo Sovět, velmi složitý život, pohnutý, a Weinbergovo dílo se dostává hodně dopředu, protože se prostě zjišťuje, jak geniální, obrovské dílo někde mezi Prokofiem a Šostakovičem. Šostakovič byl jeho velkým přítelem, navzájem si věnovali svá díla. Tak provede jeho symfonietu, myslím, že v Praze nebyla nikdy hrána ta symfonieta. Potom od houslí povede orchestr v Mendelssohnově houslovém koncertu slavném. No a proč jsme vlastně docela blízko v tom květnu výročí Beethovenovskému, tak bude Beethovenova 7. symfonie. Opět zase odloží housle a bude dirigovat 7. Beethovena.
1: No a závěrečný koncert, nebo dvojice závěrečných koncertů 16. a 17. června bude patřit opět šéfdirigentovi Tomáši Netopilovi.
0: Je to tak, tam bude druhá polovina Dvořákovská, jeho Nocturno a Tédeum, jako poděkování za sezónu. Má se sluší se poděkovat, když samozřejmě teď jsme na konci sezóny a toto je poděkování za rok. Ale mělo by se. No a první část večera bude světová premiéra na naši objednávku slovenské, nejvýznamnější slovenské skladatelci Lubici Čekovské, oratorium svatý Vojtěch, kde se v titulní hlavní roli svatého Vojtěcha objeví Sváťasem, Svatopluksem. Mimochodem pro to dílo jsme taky objednali i báseň, respektive Lubica Čekovská napsal přímo proto tu oratorium báseň svatý Vojtěch, nebo libreto, řekněme, jeden z nejvýznamnějších českých básníků současných, Víc Líva, napsal v češtině a následně přeložil do latiny. Takže to dílo bude v latině, ale na původně český text, a je to i z toho důvodu, že bychom rádi, aby to dílo nejen s námi po nějakých dalších festivalech, ale žilo potom celosvětově a tu latinu prostě bylo univerzálnější, řekněme. No a v Tédeu se přidá ke Sváťovi Simovi, kde je potřeba bariton, snad to Sváťa celé uspívá, Kateřina Knižíková, na kterou se moc těšíme. A protože to je slovenská autorka, teď myslím Lubice Čekovská, tak jsme pozvali mimořádně slovenský filharmonický sbor, aby přijeli.
1: Tak to je v kostce tedy, v kostce orchestrální cyklus AB Pražských symfoniků pro příští nadcházející sezonu, která tedy vypukne na podzim roku 2026 a poběží až tedy do června roku 2027. Už jsme se ocitli slovně takhle o rok vlastně napřed, ale naplánováno to prostě je. My věříme, že to všechno proběhne. No a samozřejmě, jak už jsem říkala, předprodej běží teď. Ať už jednotlivé koncerty nebo abonomá je možno zakoupit v pokladně FOK nebo samozřejmě prostřednictvím webových stránek. No a my se tady budeme setkávat týden co týden, než to probereme všechno postupně.
0: Těším se.
1: Já moc děkuji dramaturgovi Pražských symfoniků Martinu Rudovskému a těším se zase za týden naslyšenou.
0: Děkuji, na shledanou.

0: Jsou 11:15, toto byla hudba Giuseppa Verdiho, vyslechli jsme část z jeho cyklu písní, část nazvanou Ad una stella, původně tedy samozřejmě zpívanou, ovšem toto byla instrumentální úprava této písně pro klarinet a orchestr, kterou nám zahrála solistka Sharon Kamm, doprovázená Württemberským komorním orchestrem z Heilbronnu. No a předtím jste také mohli slyšet v rámci pravidelné rubriky Novinky z FOK rozhovor s dramaturgem pražských symfoniků Martinem Rudovským, který je pravidelným hostem Martiny Klausové v této rubrice a který tentokrát pozval na koncerty cyklů A a B v příští sezóně pražských symfoniků, tedy 2026/27. No a nás za chvíli čeká klavírní hudba maďarského skladatele Gyöngye Ligetiho, bude to jeho rané dílo Sonatina pro čtyřruční klavír. A ještě předtím vám prozradí Nikola Bojčev, jaké ukázky filmové hudby vybral do středeční premiéry dalšího dílu svého pravidelného pořadu Hudba stříbrného plátna.
1: Klasik Praha.
2: Květen je, jak se říká, měsíc lásky, a tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ratatadadarata trička, ratatadadarata potisk, potisk trička, potisk trička, bilabil.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
3: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme teď hudbu maďarského skladatele Gyöngye Ligetiho Sonatinu pro čtyřruční klavír, rané autorovo dílo z roku 1950, a na nahrávce účinkovali pianistky Erika Haase a Carmen Piazzini. Před 12. hodinou ještě budeme pokračovat ve svižném tempu, tentokrát s částí nazvanou Bacchanálie z cyklu čtyř symfonických básní podle Arnolda Böcklina od německého romantického skladatele Maxe Regra. Solo na housle bude hrát v této svižné části Jaap van Zweden, známý také jako dirigent, který byl dokonce šéf dirigentem New Yorkské filharmonie nedávno. No a spolu s ním tedy jeho krajané, rovněž holandští hudebníci z amsterdamského královského koncertního orchestru. To vše pod taktovkou Neme Jervyho.

0: Je minuta před 12. a na Klasik Praha dozněla teď energická čtvrtá část z cyklu 4 symfonických básní podle Arnolda Böcklina od německého romantika Maxe Regra. Konkrétně to byla tedy čtvrtá věta pojmenovaná Bacchanálie, hudba typického extatického charakteru, kterou nám teď zahrál coby solista na housle Jaap van Zweden, také známý dirigent, no a spolu s ním účinkoval na nahrávce Královský koncertní orchestr z Amsterdamu. Byla to rovněž poslední skladba dnešního pondělního dopoledního vysílání. To odpolední bude za okamžik pokračovat Mozartem, pak třeba také hudbou Césara Franka. Dojde na Bacha, Berlioze a spoustu další krásné hudby už brzy tady na frekvenci 98,7. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám krásné pondělí, třeba ve společnosti našeho vysílání. A zítra v úterý mezi 9 a 12 v obvyklém čase se budu těšit opět na slyšenou.
1: Jsme Klasik Praha.

Hezký dobrý den, je 12 hodin 6 minut 4. května a svátek má Květoslav. Vše nejlepší všem Květoslavům, nejen ode mě, od Báry Sedláčkové, která vás zdraví od mikrofonu Rádia Klasik Praha, ale samozřejmě i od celé naší redakce, protože je to takové hezké si každý den připomenout, kdo má dneska svátek a všem popřát. My si samozřejmě budeme dnes pouštět nejlepší hudbu za posledních 500 let. Čeká nás za malou chvíli César Franck, anebo si pustíme také Waterfordský valčík. Teď právě dozněl koncert pro klarinet a orchestr A-dur. Slyšeli jste druhou větu, Adagio Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Jiří Kout dirigoval a Jan Mach hrál na klarinet. Tak teď už ten César Franck.

Na rádiu Klasik Praha ve 12 hodin 18 minut dozněla třetí věta symfonie D-moll Césara Franka. The Philadelphia Orchestra nám hrála, Ricardo Muti dirigoval. My si teď pustíme irskou lidovou Waterfordský valčík. Daniel Hope nám zahraje na violončelo. Je to ukázka z alba houslisty Daniela Houpa, houslisty Daniela Houpa s názvem Irish Roots, irské kořeny z roku 2024, které bylo věnované irské hudbě. Takže ještě jednou Daniel Houp nám zahraje na housle, nikoli na violončelo. Air Ensemble ho doprovodí, tenhle soubor. No a my jsme si pouštěli už několikrát ukázky z tohohle alba, takže ho z našeho repertoáru můžete znát. No a potom nás čeká Johann Sebastian Bach, anebo třeba Hector Berlioz.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Krátce před půl jednou dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 5 F-moll. Slyšeli jste třetí větu Presto Johanna Sebastiana Bacha. No a hrál nám soubor Amsterdam Symfonieta, Beatrice Rana dirigovala a Beatrice Rana taky hrála na klavír. Beatrice Rana je italská klavíristka a Bachovi se věnovala už v roce 2017 také na oceňovaném albu s Goldbergovými variacemi. Narodila se v roce 1993. No a ona nahrála tedy tohle CD s Bachovými koncerty pro klávesový nástroj, původně to bylo pro čembalo, zde je to nahráno tedy na moderní klavír, no a je to album z roku 2025. Amsterdam Symfonieta je nizozemský smyčcový orchestr, který vznikl v roce 1988. No a my si teď pustíme Hectora Berlioze a potom třeba Frédérica Chopina. My si teď pustíme Hectora Berlioze, na housle bude hrát Josef Suk.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Neumana společně s houslistou Josefem Sukem nám zahráli hudbu Hektora Berliose, slyšeli jste Reverie e Caprice, romanci pro housle a orchestr opus 8. No a my si teď pustíme Skaramouche.

Skaramuš, první věta, živě. Hrál nám symfonický orchestr berlínského rozhlasu, Vladimír Jurovský dirigoval a Johannes Ernst hrál na saxofon. My si teď pustíme Friderika Chopina a jeho brilantní variaci B-dur. Ivan Klánský nám zahraje na klavír. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, můžete se podívat na náš web klasikpraha.cz.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Potisk, trička, byla CZ.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Doznělo svěcení jara, slyšeli jsme jarní chorovody Igora Stravinského. Myslím, že to máme úplně teď aktuálně k tomu, jaké je venku počasí, i když s dnešními teplotami a s teplotami, které byly o víkendu, jsme z jara skočili zase rovnou do léta. Hrála nám Česká filharmonie, Karel Ančarl dirigoval. No my si teď pustíme ještě Bohuslava Martinů a potom už budou na řadě zprávy.

0: Krátce po 13. hodině dozněla sonáta pro violončelo a klavír číslo 3. Slyšeli jste druhou větu Bohuslava Martinů. Slyšeli jste sonátu tedy z roku 1952. Nahrávka nicméně vyšla u Suprafonu v roce 2025. Je to 2 CD s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Oba mladí interpreti, kteří tuto nahrávku vydali, jsme mohli právě teď slyšet. Jde o českého čelistu a běloruského pianistu Vilém Vlček a Denis Linik. Studovali na hudební akademii v Bazileji, kde bylo také album natočené. Ve Švýcarsku v závěru života pobýval i Bohuslav Martinů. No ale protože už je 13 hodin a 2 minuty, my už se dále nebudeme momentálně bavit o Bohuslavovi Martinů, protože k němu se dostaneme ještě do 7 hodin určitě několikrát. Na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Velryba zvaná Timmy žije. Od dnešního rána jsou k dispozici data z GPS lokátoru. Ta se objeví jen tehdy, pokud je velryba nad hladinou. Velryba byla vypuštěna do moře asi 70 kilometrů od nejsevernějšího dánského města Skagen. Prezident Petr Pavel dopoledne na Pražském hradě přivítal finského prezidenta Alexandra Stuba. Ten do České republiky přijel na dvoudenní oficiální návštěvu, při níž se setká i s dalšími ústavními činiteli. Další ročník festivalu Hudba v zahradách na zámku v Kroměříži znovu přivítá skvělé hudebníky z domova i ze zahraničí. Připomene také osobnost skladatele Antonína Dvořáka, který před 140 lety ve městě dirigoval své oratorium Stabat Mater. Festival proběhne od 11. června do 19. července. A počasí. Odpoledne bude oblačné, přechodně i polojasné a později odpoledne a večer se mohou s malou pravděpodobností tvořit přehánky. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 25 až k 27 stupňům Celsia. Tolik zprávy a nás čeká Maurice Ravel.
1: Jsme Klasik Praha.

Koncert pro klavír a orchestr G-dur, slyšeli jste první větu Maurice Ravela. Orchestra della Svizzera Italiana nám hrála a Alexandr Vedernikov dirigoval. Marta Archerič hrála na klavír. No a my si teď pustíme ukázku z alba Wonder Woman, které vyšlo v květnu roku 2024 a je zaměřené především na tvorbu barokních ženských skladatelek Itálie 17. století. Antonia Bembo je autorka, jejíž hudbu si pustíme právě teď.

Jednou z barokních ženských skladatelek Itálie 17. století byla Antonia Bembo, kterou jste právě teď slyšeli, benátská skladatelka a zpěvačka, žákyně Francesca Cavalliho a současnice Barbary Štroci. No a vy jste slyšeli její dílo Měj se mnou slitování. Před údajně násilnickým manželem uprchla z Benátek do Paříže, kde se uplatnila na dvoře Ludvíka 14. V Paříži se dodnes nachází většina rukopisů jejich skladeb. A slyšeli jste tedy ukázku z alba Wonder Woman. Hrál nám soubor L'Arpe Giata pod taktovkou Kristiny Pluhar. Céline Chen zpívala. Francis Poulenc a jeho sonáta pro dva klavíry. Uslyšíme tedy čtvrtou větu epilog. Seta Taniel hraje na klavír a Jeremy Brown také na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Do hlubin středověku a možná ještě dál nás v dalším dílu pořadu Švédský stůl zavede nahrávka souboru Schola Gregoriana Pragensis s titulem Rosa Mystica, mystická růže. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Morricone a jeho hudba z filmu Pro pár dolarů navíc, filmu z roku 1965. Filharmonici města Prahy nám hráli. My si teď pustíme pochod, hudbu k baletu prvního dějství Louskáčka, známého baletu Petra Iliče Čajkovského. 13 hodin 29 minut.

Berlínští filharmonikové pod taktovkou Simona Rettla nám zahráli pochod z prvního dějství baletu Louskáček Petra Iliče Čajkovského. No a my si teď pustíme symfonii číslo 25 G-moll, uslyšíme první větu Allegro con brio Wolfganga Amadea Mozarta.

Brucknerův orchestr Linec nám hrál pod taktovkou Martina Siegharta a slyšeli jste symfonii číslo 25 G-moll, první větu Wolfganga Amadea Mozarta. Teď si pustíme tři fugy pro klavír Dmitrije Šostakoviče a bude to ukázka z alba Šostakovič Discoveries, které vyšlo loni v roce 2025 u Deutsche Grammophon.

0: Slyšeli jste ukázku z alba Šostakovič Discoveries, které obsahuje různé rarity a zřídka uváděné skladby Dmitrije Šostakoviče, včetně několika premiérových nahrávek. Vy jste slyšeli tři fugy pro klavír, které jsou z roku 1934 a nepatří do pozdějšího známého cyklu 24 preludií a fug ze začátku 50. let. Loni to bylo 50 let od úmrtí Dmitrije Šostakoviče a letos v roce 2026 je to 120 let od narození. No a album, z něhož jste slyšeli teďka ukázku, nahrál Daniel Trifonov, světoznámý klavírista, který se Šostakovičovi tedy věnuje. My si za malou chvíli pustíme Mariu Franciska Tarega a Eduardo Catemario nám zahraje na kytaru. No a potom nás čeká ještě třeba Zdeněk Fibich do konce této hodinky, 13 hodin 48 minut.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jste kytaru Eduarda Catemaria. No a my si teď pustíme toho slibovaného Zdeňka Fibicha. Půjde o živou nahrávku Fibichovy symfonie číslo 1, která byla natočena 28. října 2025 ve Vršovickém Vzletu. Vyšlo to letos v lednu a součástí live alba se skladbami českého romantismu, tedy je právě tahle symfonie a její čtvrtá věta, kterou uslyšíte. Zahraje muzika Florea, ta hraje na dobové nástroje. Natočili tak mimo jiné i všechny Dvořákovy symfonie. No a Zdeněk Fibich, nejromantičtější český skladatel, proslavil se svými melodrami, operami na romantické náměty, částí poem ze skladby V podvečer a tak dále. Symfonie číslo 1 psal mezi lety 1877 až 1883 a charakterem je převážně optimistická, částečně pastorální. Tak se nechte unést tady tou čtvrtou částí, která má 11,5 minuty.

14 hodin 11 minut, vy posloucháte stále Radio Klasik Praha. Pondělní odpolední vysílání, už jsme ve třetí hodince a právě jsme slyšeli vodní hry ve Villa d'Este, France Lista, Jan Jandó hrál na klavír. No a nás teď čeká Josef Haydn a potom třeba Georges Delery nebo Julius Fučík. Doufám, že máte příjemné pondělní odpoledne, ať už jste třeba v práci nebo doma nebo v autě, někam jedete, celý pracovní týden je před námi, no a podle předpovědí by ta horka, která jsou, měl vystřídat déšť a myslím, že všichni se známe, že je to potřeba, protože sucho je enormní, takže dneska si užijte ještě slunečné odpoledne, protože zítra opravdu má začít pršet, no ale uvidíme, jak se to nakonec vyvrbí, protože předpověď něco předpovídá, realita potom může být jiná. Ale tak my si teď pustíme finále symfonie číslo 93 D-dur Josefa Haydna, pokud byste si nás chtěli vzít třeba do sluchátek, je to možné.

Londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla nám zahrál symfonii číslo 93 D-dur, její čtvrtou větu finále Presto Manon Troppo. Josef Haydn byl autorem této hudby. No a my si pustíme teď skladbu od Johna Tavendra, The Lamp. Zahraje nám soubor, který se jmenuje Tenebrae a Nigel Short diriguje.

spirituálně hladěná skladba Jehňátko Johna Tavenra. No a my si teď pustíme hudbu z filmu Dvě Angličanky a kontinent. Georges Delary je jejím autorem.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: potisk, trička, bilabel.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Krásně se nám to tady dneska smíchalo. Slyšeli jste nejdřív vjezd gladiátorů Juliuse Fučíka a hned na to přišla japonská svita Akiry Ifukubeho. Když to bylo takhle dohromady, tak se mi to moc líbilo, já doufám, že i vám. Vy jste teď tedy slyšeli ta druhá část té hudby, byla tedy svita z roku 1933, inspirovaná japonskými tradicemi a slyšeli jste Nagashiho, pouličního hudebníka. No a byla to tedy prvotina japonského skladatele Akiry Ifukubeho, který se později nejvíce proslavil hudbou k filmu Godzilla. Nahrávka, kterou jste slyšeli, vyšla v roce 2022 a jmenuje se Japonsko-české inspirace. A hrála jí plzeňská filharmonie, Chuhei Iwasaki dirigoval. No my jsme si to tady dneska opravdu udělali takové kouzlo nechtěného, opravdu japonsko-české inspirace úplně doslova, protože nejdřív Julius Fučík a hned na něj Akira Ifukube. Krásná hudba. Doufám, že se to vám líbilo stejně tak jako mně. No a my si teď pustíme klasiku Koncert pro husle a smyčce číslo 1 Amol BVV 1441. Uslyšíme první větu Allegro moderato Johanna Sebastiana Bacha. Concerto Köln nám zahraje. No a na housle uslyšíte hrát Giuliana Carmignolu.

Johann Sebastian Bach a hrál nám ho Giuliano Carmignola společně s koncerto Köln. Teď se vrátíme zpátky domů, do mé vlasti, pustíme si Šárku Bedřicha Smetany.

Tohle byla Šárka, třetí část mé vlasti Bedřicha Smetany. Hrála nám Česká filharmonie, Jiří Bělohlávek dirigoval. No a teď si pustíme Dmitrije Šostakoviče a jeho 24 preludií a fuk, cyklus z 50. let 20. století, který je inspirovaný Bachovým dobře temperovaným klavírem. Je tedy ovšem ale samozřejmě zpracovaný moderním jazykem. Skladatel cyklus napsal pro pianistku jménem Tatjana Nikolajevna. A vy uslyšíte nahrávku Juliany Avdějevy, která vyšla v roce 2025. To bylo tedy výročí úmrtí Dmitrije Šostakoviče, letos máme výročí narození. A na podzim loňského roku, tedy v roce 2025, Avdějeva a Šostakovič vystoupili na Šostakovič tam nevystoupil, ale Avdějeva s programem Šostakoviče vystoupila na Firkušného festivalu v Praze. Já jsem se tak zarazila, protože jsem chtěla říct, že to bylo letos na podzim, protože já žiju ve školním roce. Takže když je květen, tak pro mě je to stále tento školní rok, ale bylo to tedy loni na podzim. Tak, abyste mi rozuměli. Pustíme si teda teď preludium C-dur z těchto 24 preludií a Juliana Avdějeva nám zahraje na klavíře.

0: Preludium C-dur z 24 preludií a fuk Dmitrije Šostakoviče právě teď doznělo. No, my si za malou chvíli pustíme Laszlo Wienera, no a potom třeba Gabriela Foreho. 14 hodin 53 minut na Radiu Klasik Praha. Dneska je pondělí, takže hurá do nového pracovního týdne.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Krásný koncert pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr, slyšeli jste třetí větu. A tento koncert složila Slowiner, kapela Instropolitana nám ho hrála, Kaspar Zendr dirigoval. A slyšeli jste Kaspara Zendra hrát na flétnu, Milan Radič na violu a Eva Arutunian hrála na klavír. La Slowiner, geniální autor, jehož hudba bohužel předčasně zemřela s ním, zemřel při holokaustu, ale já teda musím říct, že tu jeho hudbu mám hrozně ráda. Vždycky, když to slyším, tak mám úplně zároveň hezký, ale zároveň smutný pocit z toho, že to nemohlo pokračovat. Teď si pustíme Gabriela Forého, pustíme si koncertní svitu, která se jmenuje Peleas a Melisanda. Orpheus Chamber Orchestra nám zahraje.

0: Jistota tvé oddanosti. Slyšeli jsme skladbu, která se takhle v překladu jmenuje. Byla to árie ze třetího dějství opery Antonio Pompeiano a v originále se to jmenuje La Certa di Sua Fede. Antonio Sartorio byl autorem této hudby. No a vy jste tedy slyšeli ukázku z alba Beyond, polského kontratenoristy a breakdancera, které se zaměřuje na převážně italský repertoár 17. století. Dramaturgii CD, kde zní hudba 18 skladatelů a které obsahuje 10 novodobých premiér, včetně této árie, vytvářel zpěvák a muzikolog Yannis François. Sartorio byl benátský skladatel, působil na vévodském dvoře v Hanovru a po návratu byl kapelník baziliky svatého Marka. Žil mezi lety cirka 1620 až 1681. No a tato árie Pompeiana z opery Antonio e Pompeiano to částečně recykluje hudbu za autorovi dřívější opery L'Orfeo z roku 1672. Nicméně tedy Jakub Josef Orlínský, breakdancer, tedy tělem moderní, duchem starý kontratenorista, který se tedy věnuje této hudbě ze 17. století a my si ji díky němu můžeme teď poslouchat. My si teď pustíme novinku týdne, no a za malou chvíli si o ní řekneme víc.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: No, pustili jsme si znělku novinky týdne. No, tak je 19. týden roku 2026, a tedy je to 19. novinka v řadě. Na Štědrý den 24. prosince 1800 se v pařížské opeře konala francouzská premiéra Haydnova oratoria Stvoření, které mělo světovou premiéru o 2 roky dříve ve Vídni a ještě předtím soukromně na zámku Jezeří v severozápadních Čechách. Na pařížskou premiéru se tehdy vydal i první konzul Napoleon Bonaparte, na kterého byl po cestě do divadla spáchán atentát. Výbuch střelného prachu zabil několik lidí a řadu dalších zranil. Napoleon však vyvázl bez škrábnutí a Haydnovo dílo ještě téhož večera v opeře vyslechl. Na zřejmě jedinou dochovanou kopii francouzské verze Stvoření, vydané tehdy v podobě klavírního výtahu, nedávno narazil houslista a dirigent Julian Chauvin, který se ji rozhodl nahrát pro vydavatelství Alpha Classics se svým orchestrem Le Concert de la Loge a komorním souborem Cœur de Chambre de Namur. Nová nahrávka vyšla 27. března a jako solisté na ní účinkují sopranistka Julie Rose, tenorista Stanislas de Barberac a basista Noel de Piero. Haydnovo Stvoření patří ke skladatelovým vrcholným dílům a na libretto podle příběhu z biblické knihy Genesis zkomponoval působivou skladbu o 3 částech, z nichž první 2 popisují stvoření světa samotné a závěrečná část je pak věnovaná lásce Adama a Evy, laskavě zamlčujíc téma prvotního hříchu a vyhnání z ráje. Dílo je na jednu stranu zřetelně inspirováno o půl století staršími barokními oratorii Handlovými, na stranu druhou obsahuje řadu progresivních hudebních prvků směřujících už k romantismu. Jako hudební ukázku si ze Stvoření poslechneme jeho ikonickou úvodní část znázorňující stvoření světa z chaosu. Julien Chauvin řídí orchestr Le Concert de la Loge.

Haydnovo stvoření, to je naše novinka týdne. Pokud byste chtěli vědět víc o celém příběhu premiéry této hudby, anebo o orchestru a o hudebnicích, kteří toto CD vydali, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a my se v té hudbě vracíme zpátky domů, pustíme si Bedřicha Smetanu a jeho smyčcový kvartet číslo 1 Emol z mého života. Uslyšíme druhou větu. Pavel Haas kvartet nám zahraje.

Pavel Haas kvartet nám zahrál smyčcový kvartet číslo 1 emol z mého života. Slyšeli jste druhou větu Bedřicha Smetany. A teď si pustíme Ragtime, hudbu, která byla použitá ve filmu The Sting, Podraz z roku 1973. To dílo se celé jmenuje Solis a Scott Joplin je autorem této hudby. No a vy uslyšíte nahrávku, která pochází z filmově zaměřeného alba o Cinéma Sessoir, Dnes večer v kině, francouzského klavíristy Jeana Marka Luisiady z roku 2023. Jean Marc Luisiada, klavírista, který nám zahraje tedy hudbu Scotta Joplina, nejvýznamnějšího autora žánru zvaného Ragtime, a jeho hudba byla použita tedy ve filmu Podraz s Robertem Redfordem a Paulem Newmanem v hlavních rolích.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám zakladatelku a první houslistku jednoho z nejuznávanějších smyčcových kvartet světa. Corina Belča z Belča kvartetu pohovoří o své cestě ke komorní hudbě, o houslích, kvartetním repertoáru a pozve nás také na koncert Belča kvartetu s Barbrou Hennigan v rámci Pražského jara. K poslechu premiéry v úterý 5. května od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Zase.

0: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Koncert G-dur, třetí věta od Antonia Vivaldiho právě teď dozněla a L'Arte del Mondo, soubor, který nám hrál, no a Xavier de Maistre hrál na harfu. A já mám pro vás pozvánku do Českého muzea hudby. Antonín Dvořák ve fotografiích. Nahlédněte do života skladatele Antonína Dvořáka tak, jak jste ho ještě neviděli. Výstava v muzeu Antonína Dvořáka představuje více než 45 snímků zachycujících skladatele v různých etapách života. Od ateliérových portrétů po rodinné momentky z letního sídla na Vysoké u Příbramě i ze Spojených států. Unikátní fotografie doplňují osobní předměty, včetně slavného slavněného klobouku, v němž byl Dvořák zachycen na zahradě v Křečovicích. K vidění jsou také historické fotoaparáty a stereoskopická kukátka. Podrobnější informace najdete na webových stránkách Národního muzea Muzeum Antonína Dvořáka. Výstavu najdete v Muzeu Antonína Dvořáka ve Vile Amerika ke Karlovu 20, Praha 2. Více informací na stránkách Národního muzea. Jděte se tam podívat, výstava probíhá a bude probíhat určitě celý květen, takže je to takový nápad třeba na deštivé odpoledne. My si teď pustíme koncert pro housle a orchestr D-dur, uslyšíme první větu, Erich Wolfgang Korngold je jeho autorem.

Daniel Hope nám zahrál na housle společně s Královskou štokholmskou filharmonií Alexandra Schelly. Dirigoval koncert pro housle orchestr D-dur. První větu jste slyšeli Ericha Wolfganga Korngolda. No, my si teď pustíme Cypřiše, cyklus skladeb pro smyčcové kvarteto. Uslyšíme druhou větu, která se jmenuje V tak mnohem srdci mrtvo jest. Antonín Dvořák je autorem této hudby a Panochovo kvarteto nám zahraje.

Si přiše Antonína Dvořáka, vystřídá Botticellovský triptych pro malý orchestr. Uslyšíme první větu Jaro, opět se nám krásně hodí ke 4. květnu. Ottorino Respighi je autorem hudby, kterou uslyšíme, a zahraje nám Pražský komorní orchestr pod taktovkou Petra Škvora.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2. Průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
13: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
12: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
13: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
12: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
14: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
15: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Slyšeli jste milostný duet na text Johanna Wolfganga Goetheho? No a šlo o závěrečnou píseň z cyklu 12 písní, které je společným dílem sourozenců Mendelssohnových. Felix napsal 9 písní sbírky, Fanny napsala 3 a tohle zrovna napsala Fanny Mendelssohnová. Provdaná Hensel byla Felixovou starší sestrou. Autorka je autorkou přes 450 děl, převážně komorních. Většina byla provedená pouze na soukromých koncertech a některé skladby vydala pod bratrovým jménem. Výborná Fanny. Nahrávka, kterou jste slyšeli, je z alba Lieder, vydaného loni, s německojazyčným písňovým repertoárem v podání egyptské sopranistky Fatimy Said a jejich hostů. Fatima Said je sopranistka tedy egyptského původu a studovala v Německu, je historicky první egyptskou zpěvačkou, která zpívala v La Scala. No a tady zpívala s baritonistou Hugh Montague Rendlem, Joseph Middleton je doprovázel na klavír. No a ten Hugh, to je mladý britský baritonista a Joseph Middleton je zase britský pianista, který patří ke světové špičce klavírního doprovodu v písňovém repertoáru. My si teď za malou chvíli pustíme hudbu, kterou nám zahraje soubor L'Arpeggiata. To dílo se jmenuje Chacona, ale autor je neznámý. No a potom si pustíme třeba Ludvíka van Beethovena anebo hudbu k počítačové hře Legend of Zelda. Vstupujeme do 5. hodinky vysílání, je to taky 16 hodin 4 minuty.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Harpeggiata, soubor vedený Kristinou Pluhar, dost často přináší starou hudbu, která je třeba anonymní jako tohle, Chacona Cedur. No a my si teď pustíme autora, který rozhodně je známý, jmenuje se Ludwig van Beethoven, a pustíme si jeho koncert pro housle a orchestr D-dur. Uslyšíme třetí větu Rondo. Talichův komorní orchestr nám zahraje a uslyšíme na housle hrát Jana Talicha mladšího.

Jan Talich mladší a Talichův komorní orchestr nám zahráli koncert pro housle a orchestr D-dur. Slyšeli jste třetí větu rondo Ludvíka van Beethovena. Já jsem vám slibovala hudbu k počítačové hře, no a my si ji teď pustíme. Je to hudba k počítačové hře Legend of Zelda a složil ji Koji Kondo.

0: The Legend of Zelda, kultovní série akčních adventur pod taktovkou Nintendo. To je popis, který je k počítačové hře Legend of Zelda dostupný na internetu. Akční adventura, předpokládám, že to je tedy akční animovaná hra, kterou můžete hrát právě na zmiňované konzoli. My si teď poslechneme, co nás dnes večer čeká ve slavných auditoriích a potom si pustíme objevení medu.
1: Klasik Praha.
2: V dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin se vypravíme do Beléma. Naším cílem bude totiž portugalský Lisabon, kde navštívíme nejen skvostný operní dům, ležící už od konce 18. století v těsném sousedství historického centra, ale taky zajímavé koncertní sály mnohem novějšího data.
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Klasik Praha.

Doznělo Objevení medu, komorní skladba pro dechové nástroje a perkuse od současné americké skladatelky Marilyn Bliss. Ta se narodila v roce 1954. No a tahle skladba je inspirovaná stejnojmenným obrazem z roku 1499, který vytvořil toskánský renesanční malíř Piero di Cosimo. Nahrávka je součástí alba, které vyšlo v dubnu v roce 2025, tedy loni, a jmenuje se Wingswept Volm 3. Český soubor Belfiato Quintet na něm hraje skladby současných amerických autorů pro dechové kvinteto. Slyšeli jste tedy Belfiato Quintet. No a my si teď pustíme Sergeje Prokofieva a potom mám pro vás pozvánku.

Berlínští filharmonikové nám zahráli symfonii číslo 6 Esmol, slyšeli jste třetí větu ve váče Sergeje Prokofieva. A já jsem vám slibovala pozvánku. Je to pozvánka do Europarku. Navštivte Europark ve Štěrbohalech, kde se můžete těšit v rámci projektu Europark Art na již tradiční propojení uměleckou výstavou. Tentokrát se představí malíř a grafik Zdeněk Netopil. Výstava se koná v termínu od 16. dubna do 24. května, tedy máte ještě 20 dní v přízemí nákupní pasáže v Europarku. Můžete se podívat na bližší informace na europark.cz. No a Zdeněk Netopil se narodil 20. června 1948 v obci Šanov v okrese Znojmo a od roku 79 se věnoval grafickému designu. Dělal tedy plakáty, loga, úpravy tiskovin a tak dále, knižní a časopisové ilustraci. Má za sebou přes 300 knižních titulů a volné tvorbě, což je tedy kresba, malba, grafika. A od roku 1996 se věnoval též známkové tvorbě. Dosud bylo realizováno přes 30 jeho návrhů. A od roku 1986 uspořádal přes 60 samostatných výstav a zúčastnil se mnoha kolektivních výstav a soutěží v Čechách, na Slovensku, Německu, Rakousku, Holandsku, Švýcarsku, Španělsku, Francii, Americe, Kanadě, Jižní Koreji, Japonsku, takže vlastně po celém světě. Je zastoupen v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách doma i ve světě. No a vy tedy můžete jeho tvorbu vidět teď v Europarku. Kdybyste šli třeba nakupovat, tak vás možná překvapí, že takovéhle nákupní středisko dělá výstavu světoznámého umělce. My si teď pustíme opět světoznámého umělce, tím bude Max Bruch, Skotská fantazie pro housle a orchestr. Uslyšíme první větu. Zahraje New Philharmonia Orchestra, Jesus López Kobuš diriguje a Isaac Perlman hraje na housle.

0: Klasik Praha.
1: Květen je, jak se říká, měsíc lásky. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme na romantické filmy. Zazní tak ukázky z filmů jako Pýcha a předsudek nebo Čtyři svatby a jeden pohřeb. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 10. května budeme v Kladně v Domě kultury Kladno. Happyplant.cz.
11: Fizomat stavebniny.
12: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
13: Cemix fasáda.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
2: Tohle je Klasik Praha.

0: Slyšeli jste teď hudbu Claudia Monteverdiho, La Certa Baroque Orchestra nám hrála a Andrea Marcon dirigoval, Magdalena Kožená tam zpívala a Anna Procházka. To byl ten sopran, který jste slyšeli. Zefiro, Torna, Edisoa, Viacenti a slyšeli jste Chaconu ze sbírky Skerci muzikály. No a to, co bylo předtím, to bylo ukázka ze společného alba Irvina Veniše a Martina Kasíka. Moving Clarinet se jmenuje to album, které vyšlo v roce 2009 a je zaměřené na tvorbu českých skladatelů 20. století. Takže tam jste slyšeli hudbu Josefa Páleníčka, klavíristy a skladatele, otce violončelisty Jana Páleníčka a také zakladatele Smetanova tria, který studoval v Paříži a byl třeba žákem Alberta Rusla a výrazně ho ovlivnil také Bohuslav Martinů. Vy jste slyšeli skladbu z roku 1944. Irvin Veniš hrál na klarinet, samozřejmě Martin Kasík na klavír, no a potom jste tedy slyšeli zpívat Magdalenu Koženou v hudbě Claudia Monteverdiho a taky Anu Procházku. Za malou chvíli si pustíme hudbu Josefa Suka. Bude to svita z hudby k Zejerově dramatické pohádce Radus a Maulena.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tohle byl Josef Suk a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Jiří Bělohlávek dirigoval. Teď si pustíme slavný pohřební pochod z Chopinovy druhé klavírní sonáty. Skladatel dílo dokončil ve Francii v roce 1839, když pobýval u své přítelkyně George Sanda. George Sandy, my jsme si o ní už tady nedávno povídali, protože ona měla tenhle ten, ona se nejmenovala George Sanda, ale překládá jí tedy i internet jako George Sandová, ale byl to takový její pseudonym, protože ona se rozvedla a měla s Frédéricem Chopinem takovou poměr, nebo řekněme přátelský, hluboký přátelský vztah. No a vy uslyšíte ukázku z alba z roku 2024, na které italská klavíristka Beatrice Rana natočila ještě také druhou slavnou klavírní sonátu in B, Beethovenův Hammerklavír. A uslyšíte tedy teď sonátu pro klavír číslo 2 bémol, bude to tedy ten marš funebr Frédérica Chopina. A no, a zahraje nám tedy Beatrice Rana, která se narodila v roce 1993.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Jaké to je narodit se do světa, který vás nepotřebuje, ale zároveň vám všechno bere? Novinka z edice Hlas, Damon Copperhead, vypráví syrový příběh dospívání v Americe v opioidové krizi. Objevte Pulitzerem oceněný román, který vás zasáhne i pobaví. Knihu Damon Copperhead seženete na palmknihy.cz.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Krásná skladba The Yellow Cake Review. Slyšeli jste slavnou skladbu s ekologickou tématikou, která byla původně klavírní. Celá tato review vznikla roku 1980 na protest proti záměru těžit uran poblíž městečka Stromness v souostroví Orkney ve Skotsku. Yellow cake, žlutý koláč, to je označení pro specifický druh uranové rudy, který se tam tehdy našel. Autor melodie, který tohle to napsal, tedy bydlel na Orkneych až do své smrti. Uran se tam nakonec těžit nezačal. No a ten autor se jmenoval Peter Maxwell Davis a jak jsme si říkali, tahle ta skladba byla aranžovaná, Rosemary Fairness ji aranžovala. No a ukázka, kterou jste slyšeli, je skladba Labyrinth z roku 2021 a slyšeli jste hrát Orchestra of the Swan a David LePage dirigoval a ten taky hrál na housle. A Orchestra of the Swan je britský komorní orchestr, který byl založený v roce 95 právě houslistou Davidem LePagem. Těleso hraje crossover a snaží se být orchestrem pro 21. století, což si myslím, že se mu docela daří. No a já mám pro vás teď ještě pozvánku do kostela svatých Šimona a Judy. Tenhle koncert, na který vás zvu, se jmenuje Kulišáci v orchestru. Je to tedy pozvánka FOK na koncerty, které proběhnou v pátek 15. května. Teď pozor, ty koncerty proběhnou v pátek od 9.30 a 10.45 dopoledne. Protože, jak už název napovídá, Kulišáci v orchestru, je to páteční koncert pro děti. Je vaše dítě kulišák a má rádo hudbu? Ano, v tom případě jsou workshopy Kulišáci v orchestru určeny přímo pro vás. Hudební řádění má vyloženě pozitivní vliv na řadu důležitých věcí, jako je rozvoj komunikace, sebevyjádření, kreativity a fantazie. Funguje to také jako skvělý trénink paměti, soustředění a pozornosti. Společné hudební tvoření a zážitky zároveň podporují umění spolupráce a posilují pouto mezi rodičem a dítětem, nebo třeba

Vaše děťátko radši pospí, můžete dorazit v 10.45 do kostela svatých Šimona a Judy. Vstupenky si můžete pořídit na fok.cz na známém webu právě pražských symfoniků. Teď už Franz Schubert.

Franz Schubert a jeho symfonie číslo 1 D-dur, slyšeli jste čtvrtou větu. Právě teď dozněla v 17 hodin 39 minut na Radiu Klasik Praha. Německý komorní orchestr Brémy nám hrál, Thomas Hengelbrock dirigoval. No a my si teď pustíme Maurice Ravela a bude to sonatina pro klavír. Uslyšíme třetí větu anime a zahraje nám ostravská rodačka, klavíristka, ale také skladatelka Nicole Bóková.

Sonatina pro klavír, třetí věta. A hrála nám ji Nicole Bóková. Vy se můžete podívat na její web. Ona má i svoje vydavatelství. Jmenuje se to Slunce a déšť. A vydává tam i svoje vlastní skladby, které sama píše. Nicole Bóková, opravdu nadaná klavíristka, kterou tedy můžete samozřejmě sledovat i na internetu a můžete si pustit tedy i její originální skladby. No a my si teď pustíme Karla Filipa Emanuela Bacha, bude to symfonie číslo 2 B-dur, třetí věta. Zahraje The English Concert, Trevor Pinnock diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Když jí bylo 20 let, v Národním divadle jí dost nevybíravým způsobem doporučili, ať se opeře rozhodně nevěnuje. A tak vyrazila do Německa, kde podle svých slov zabodovala, protože neuměla německy a všichni si mysleli, že je to hodná holka, co dobře zpívá. Celý život pak bodovala tak fantastickým způsobem, že letos 1. června na jevišti Státní opery Praha oslaví neuvěřitelných 45 let aktivní kariéry. Mým dalším hostem je pěvkyně a herečka Dagmar Pecková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Jsme Klasik Praha.

0: Klavírní kvartet Esdur, jeho třetí věta, právě teď dozněla od Roberta Schumana. Robert Schumann tedy složil tento kvartet, který jsme slyšeli v podání Daniela Hopa, Paula Neubauera a Davida Finkla a také Wuhan. No a protože je 17 hodin 59 minut 45 vteřin, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Městský soud v Praze dnes potrestal v kauze Čapí hnízdo europoslankyni Janu Naďovou. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dostala tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí soudu ostře zkritizoval. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v Jerevanu na okraji summitu Evropského politického společenství sešel se slovenským premiérem Robertem Ficem. Ten se má také při nadcházející cestě do Moskvy sejít i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Společné zasedání vlád by se podle Fica mohlo uskutečnit v Bratislavě. Nadcházející pražské jaro nabídne 41 koncertů. Zahajovací koncert v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky proběhne 12. května a bude se vysílat ve 24 zemích. A to díky spolupráci se sítí zahraničních zastoupení českých center. Dnes o tom informoval ředitel pražského jara Robert Hanč. Česká republika bojuje se suchem, což by se v nejbližších dnech mělo změnit. Zítra bude oblačno až zataženo, ráno výjimečně, během odpoledne a večera od jihu lokálně, přehánky nebo bouřky, no a nejvyšší teploty se opět vyšplhají mezi 24 až 26 stupňů Celsia. Tedy si zítra nezapomeňte deštník a tolik poslední dnešní zprávy.
1: Jsme Klasik Praha.

Po zprávách v 18 hodin dozněl ruský tanec z baletu Labutí jezero. Vzhledem k tomu, co se teď ve světě děje, vlastně opět mám pocit, že nám to tady prostě sedlo. Tak Petr Iljič Čajkovský je autorem této hudby, nebo byl autorem této hudby. Německý symfonický orchestr Berlín nám hrál a Michail Jurovský dirigoval. Nemanja Radulovič hrál na housle. Teď si pustíme Kleopatřin sen a tentokrát to nebude hudba od autora, nýbrž od autorky. Melanie Bonny byla francouzská pozdně romantická skladatelka, studentka Césara Franka, spolužečka Debussyho. Napsala přes 300 skladeb a její hudbu obdivoval mimo jiné i Saint-Saëns. Takže si teď pustíme část té její symfonické básně Kleopatřin sen, která pochází z roku 1909. Původně byla pro čtyřruční klavír. Orchestrální verze byla vydaná až v roce 2018, no a nám teď tedy zahraje Orchestre National de Lyon. Nikolaj Schöps-Snyder diriguje.

Slyšeli jste Kleopatřin sen, který pochází ze série děl o legendárních ženských postavách a složila ji tedy francouzská pozdně romantická skladatelka Melanie Bonny, žila mezi lety 1858 až 1937. No a hrál nám Orchestre National de Lyon a dirigoval Nicolas Szeps-Znajder, dánský dirigent a houslista s polskými kořeny, který je také mimo jiné vítěz soutěže Královny Alžběty v Bruselu a právě od roku 2020 je šéf dirigentem Lyonského orchestru. A šlo tedy o ukázku z alba Aux Étoiles, French Symphonic Poems, které vyšlo v roce 23. Teď už je na řadě Mozart. Pustíme si jeho symfonii číslo 29. A dur uslyšíme čtvrtou větu.

Slyšeli jste čtvrtou větu symfonie číslo 29 a dur Wolfganga Amada. Mozart, amsterdamský barokní orchestr, nám hrál, Ton Koopman dirigoval. My si teď pustíme hudbu filmovou a bude to hudba z Oscarového filmu Kolia. Ondřej Soukup je jejím autorem a zahraje nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Libor Pešek diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Balety Žizel a Korzár a opery Postillon z Longjumeau a Kdybych byl králem proslavili francouzského skladatele a kritika Adolphe Charlese Adama. Zemřel před rovnými 170 lety 3. května 1856. Více v premiéře tento pátek v 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jste ukázku z debutového alba The Queen's Mask z roku 2024 německého souboru historických nástrojů Ensemble Feuerflügel, který byl založený v roce 2017 na Freiburské hudební univerzitě. Základ ansámblu a jeho charakteristický zvuk tvoří kvarteto historických zobcových fléten. No a vy jste slyšeli hudbu Petra Philipse, anglického renesančního skladatele, varhaníka a katolického kněze, který musel kvůli své víře odejít z Anglie do vlámského exilu. Patřil údajně k největším virtuózům na klávesové nástroje své doby a tvořil také klávesové transkripce děl italských mistrů jako Palestrini nebo Caccinho. A vy jste slyšeli tedy dílo, které se jmenuje Pavan Galiar. Já mám pro vás předtím, než si pustíme další hudbu, ještě pozvánku. A tou je pozvánka na Pražské jaro, které se velmi rychle blíží. Oficiálně festival zahájí Mou vlastí Bedřicha Smetany 12. května ve Smetanově síni obecního domu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou svého šéfdirigenta Petra Popelky. No a bude to přenášeno do 24 zemí světa, jak jsme se dnes dozvěděli z večerních zpráv. Nicméně již 7. května startuje 77. ročník Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, která se letos uskuteční v oborech příčná, flétna a klavír. Letos se do soutěže přihlásilo 470 mladých umělců z 41 zemí světa. Z nichž porota vybrala k účasti v prvním kole 48 flétnistů a 42 klavíristů ze 17 zemí světa. České barvy bude hájit 5 mladých umělců, 4 v oboru flétna a 1 v oboru klavír. Podpořit mladé talenty v oboru flétna můžete 7. a 8. května ve Vršovickém Vzletu a 11. května na Pražské Hamu a 13. května ve Dvořákově síni Rudolf. V oboru klavír začne soutěž prvními koly 8. a 9. května na Hamu, druhé kolo proběhne tamtéž 12. května a soutěž vyvrcholí velkolepým finále 14. května ve Dvořákově síni Rudolfina. S podporou nadace ČES bude možné sledovat výkony soutěžících ve druhém a třetím kole živě a také na YouTube kanálu, když si zadáte zavináč Prague Spring Festival, Prague velké P, Spring velké S, Festival velké F. Tedy jako byste to psali,

jedno slovo dohromady bez mezer, ale při každém slově uděláte velké písmeno. No a tak se tam dostanete. To je trošku vyčerpávající pozvánka, nicméně můžete se podívat na oficiální stránky Pražského jara a tam si ty informace můžete přečíst. No a my si teď pustíme Frederika Delia.

Frederick Delius a jeho Koanga, slyšeli jste mezi hru z této opery. Hrála nám Akademie svatého Martina v Polích, Academy of St. Martin in the Fields. Neville Marinier dirigoval. No, my si teď pustíme předehru k Prodance. Prodaná nevěsta, Bedřich Smetana, zahraje nám Clevelandský orchestr. Krištof von Dohnányi diriguje.

Clevelandský orchestr nám zahrál předehru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Christoph von Dohnányi dirigoval. No, my si teď pustíme stvoření a pustíme si ukázku tedy ze slavného Haydnova oratoria na libretto Gottfrieda van Swietena podle biblické knihy Genesis a nahrávka, která vyšla v roce 1987. Pozor, my jsme dneska si v novince týdne říkali, že je to naše novinka týdne v úplně novém provedení, která vyšla na konci března, tedy neplést si to s tou novinkou týdne, ale tedy stvoření bylo znovu natočeno. Více o tom se můžete rozvědět nejenom ve vysílání Rádia Klasik Praha, ale také na našem webu klasikpraha.cz, to je náš web a tam tedy najdete novinku týdne a veškeré informace k tomu. Nicméně my si tedy pustíme to stvoření, které není novinkou, nýbrž tedy stařinkou. Uslyšíme zpívat Kurta Molla, baritonistu, a hraje symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Leonard Bernstein to dirigoval. A je to druhá část z toho stvoření. Buďte všichni plodní, se jmenuje ta část. Buďme plodní.

Oratorium stvoření nám zaspíval Kurt Moll a doprovázel ho symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. No a my se pomalu rozloučíme, protože se blíží 7. hodina. No a mě nezbývá, než pustit poslední dnešní skladbu našeho odpoledního vysílání. Pustíme si klavírní trio číslo 3 F-moll, druhou větu Antonína Dvořáka. Bude to nahrávka, která vyšla v roce 23 a nahrávka s kompletním dvořákovým klavírním triem nebo s kompletními dvořákovými klavírními triji v podání členů Pavel Haas kvartetu a Borise Gildburga. Uslyšíme Borise Gildburga na klavír a tady uslyšíme Veroniku Jaruškovou na housle a Petra Jaruška na violončelo. No ale nebojte se, já jsem říkala, že to je poslední skladba, kterou tady dnes pustím já. Potom nás ale čekají slavná auditoria. Bude to 331. díl, no a potom nás čeká koncert bez smokingu, který dnes bude v podání Manuela M. Ponce. Takže se máte opravdu na co těšit. No a máte se také na co těšit v příštím týdnu, protože je pondělí, začal nám pracovní týden, tedy doufám, že si těch následujících 7 dní užijete. A v pátek nás opět čeká státní svátek, tedy prodloužený víkend. Plánům a odpočinku zdar, jaru zdar a mějte se krásně, my se uslyšíme za týden v pátek, mezi tím samozřejmě moji kolegové. Já se s vámi loučím a přeji vám, ať se máte krásně. Mějte se hezky a naslyšenou.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels. Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
5: Slavná auditoria.
4: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
6: Poznal jsem Lisabon v nejrůznějších podobách, napsal před časem význačný portugalský architekt Manuel Salgado, o jehož podílu na dvou koncertních sálech v tomto městě bude ještě řeč, a pokračoval: Znal jsem Lisabon plný šedi během diktatury, poté výbušný během revoluce, hrdý při expu, smutný za finanční krize, lidu prázdný během pandemie a kosmopolitní v zajetí globálního světa. Přiznávám, že Lisabon, který jsem si díky jeho památkám i členitému terénu překřtil na Prahu u moře, mám také velmi rád. A přilnul jsem během svých tří pobytů k Portugalsku jako takovému, o kterém mi jeden tamní obyvatel nabídl zajímavou definici. Víte, řekl, tak jako vás od střední Evropy, od jakživa dělí val, mocný val zvaný Německo, nám stála a dosud stojí v cestě jiná mocná překážka, totiž Španělsko. Proto si často připadáme odstrkovaní, ale zároveň využívaní. Ať tak či onak, zatímco my můžeme Portugalsko obecně a Lisabonu závidět třeba polohu u moře a s tím spojené triumfy v mořeplavectví, tamní obyvatelé milující kulturu zase pošilhávají po našich úspěších v klasické hudbě a v opeře. Rozhodně se nemohou před světem chlubit takovými pojmy jako Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček či Bohuslav Martinů. Mají ale co nabídnout v rovině koncertních sálů či operních domů, včetně záviděníhodné skutečnosti, že v uplynulých desetiletích se u nich v této oblasti plánovalo a stavělo víc než u nás. Proto je na místě se do západní výspy našeho kontinentu vypravit a zakotvit v Lisabonu, kde navštívíme nejen skvostný operní dům, ležící už od konce 18. století v těsném sousedství historického centra, ale taky zajímavé koncertní sály mnohem novějšího data, konkrétně z druhé poloviny století 20. Jeden obklopený přívětivou zahradou a druhý zabudovaný do velkého areálu, který slouží zrovna tak společenským akcím jako hudbě či výtvarnému umění. Začneme po první hudební ukázce v posledním ze jmenovaných, který je zároveň nejmladší. Vypravíme se za ním na někdejší lisabonské předměstí, kde roku 1989 vzniklo rozsáhlé kulturní centrum Belém. A v něm, kromě mnoha jiných projektů či aktivit, se každoročně uplatňuje i letní festival klasické hudby. Ten s vročením 2026 se mimo jiné zaměřil na skladby velikána německé hudby Roberta Schumanna. A tak si na úvod poslechněme první větu ze Schumannovy symfonie číslo 1 B-dur, zvané Jarní. Hrát budou berlínští filharmonikové, řídí Herbert von Karajan.

Nedaleko od míst, kde se řeka Tejo vlévá do moře, se nalézají dva historické skvosty Lisabonu. Věž Torre Belém, činící přímo nad vodou, je dodnes symbolem výbojů, jaké před půl tisíciletím podnikali odvážní mořeplavci při hledání Ameriky. Jeden z nich, Vasco da Gama, se roku 1497 před odjezdem do neznáma vroucně modlil v sousedním kostele. Z toho pak, co by projev díku zdání, vznikl celý klášter řádu Jeronymitů. Stavil se od roku 1501 po celé století. V řece i v blízkém moři muselo uplynout hodně vody, než bylo rozhodnuto, že blížící se předsednictví Portugalska v Evropské radě, naplánované na rok 1992, potřebuje z Brusu nový areál. Takový, který bude vyhovovat politickým jednáním, ale díky svému rozsahu v něm bude poté možno pěstovat i umění. Jinými slovy, kulturní centrum Belém, jak bylo pojmenováno, sestává dodnes ze tří částí. Kromě jednacích prostor jsou tady sály pro jevištní a pódiové umění, velký pro více než 1400 diváků, komorní pro 350 návštěvníků. A třetí část areálu je zasvěcena výstavám výtvarného umění. V širším rámci tvoří kulturní centrum Belém v duchu postmoderny ryze betonové a pravoúhlé úmyslný protiklad k barokně boubelatým tvarům protějších památek, věže i kláštera. Zdánlivě zázračně se tu našel rozsáhlý pozemek. Ve skutečnosti díky tomu, že jeden z tvůrců byl před výstavbou KCB, jak se místu ve zkratce říká, hlavním architektem Lisabonu a uměl si tedy výběr lokality pohlídat. Manuel Salgado, ročník 1944, byl i díky tomu přizván k návrhu svým italským kolegou o 14 let starším Vittoriem Gregottim. Oba se shodovali v zálibě ve stylu zvaném brutalismus a ve vyhraněně levicovém smýšlení. Stavět se začalo roku 1989, hotovo bylo do dvou let, protože zakázka spěchala, aby se Portugalsko nezesměšnilo před Evropou. A naopak, aby dokázalo, že někdejší karafiátová revoluce z roku 1974 nebyla nadarmo. Mimochodem za svůj název vděčila tomu, že demonstranti vkládali tyto květiny do hlavní pušek, které třímali bezradní vojáci bez rozkazu. Koncertní sály slouží různým druhům interpretačního umění, ale léto zde tradičně a chytře patří klasice. Zatímco v konkurenčních zařízeních pod střechou si užívají prázdniny, sem lidé přicházejí na festival, jehož uměleckým ředitelem je uznávaný portugalský klavírista Felipe Pinto Ribeiro, přezdívaný básník klavíru, pro svoji lásku k tvorbě Friderika Chopina. A my si tohoto skladatele připomeneme jeho skercem bémol, které zahraje klavírista Ivo Kahánek.

Opustme někdejší lisabonské předměstí Belém a vraťme se do středu města, abychom se zorientovali v tom, kde jinde a proč a odkdy zní v Lisabonu opera nebo symfonická hudba. Za zmínku rozhodně stojí dva zcela odlišné prostory. Historicky mnohem starším je Národní divadlo svatého Karla, vybudované na Avenue de Berna poté, co předchozí operní scéna, pojmenovaná po řece Tejou, vyhořela. Radní tehdy dali hlavy dohromady a rozhodli se, že vymýšlet něco, co už bylo vymyšleno, není třeba a že tedy nové operní divadlo bude o něco menší kopií proslavené milánské Skaly. A jak řekli, tak se i stalo. Psal se 30. červen roku 1793, když bylo Národní divadlo svatého Karla slavnostně zpřístupněno divákům. Jenomže jakou operu vybrat pro premiéru? Nic z domácích luhů a hájů nebylo pro tak významnou příležitost vhodné. A tak byl z Nápole povolán skladatel Domenico Cimarosa, proslulý svou tvorbou pro divadla v Římě, Benátkách či Florencii, ale také kariérou dvorního kapelníka panovnice Kateřiny Veliké v Petrohradu. V Lisabonu zazněla Cimarosova opera La Ballerina Amante a od té doby se do hlediště tohoto krásného divadla vracejí milovníci operního umění, aby zasedli buď v přízemí, nebo si v ložích na balkónech užívali pohodlí a hlavně soukromí. Mnohem kratší je dosavadní příběh blízké koncertní síně, která nese jméno svého mecenáše, Kalusteho Gulbenkiana. Že vám to jméno zní sice cizokrajně,

Nadarmo se mu přezdívalo pan pětiprocentní, protože ve všech tamních těžebních společnostech měl takto definovaný podíl, který z něj učinil miliardáře. Kdo ví, kam by se jeho obrovské majetky zašantročily, nebýt druhé světové války, která Gulbenkiana zastihla ve Francii. Před Němci jen tak uprchl do neutrálního Portugalska, kde z vděčnosti nad svým bezpečným azylem založil nadaci a do ní vložil většinu svých financí. Po jeho smrti roku 1955 posloužili napřed k vytvoření Gulbenkianova symfonického orchestru, který zahájil činnost roku 1962, ale především pak roku 1969 k výstavbě koncertní budovy se sálem pro 1200 diváků, umístěné navíc v příjemném prostředí rozsáhlé zahrady. Zmíněný orchestr získal postupně několik renomovaných dirigentů, například světoběžníka Lawrence Fostera, narozeného sice v Americe, ale oddaného svým rodinným kořenům v Rumunsku. Neudiví, že s tímto symfonickým tělesem natočil, kromě děl Rachmaninova či Griega, též album věnované Bartókovi, Kodájimu a hlavně Krajanu Eneskovi. Hudbu George Eneska neslýcháváme až tak často. A tak si dopřejme ukázku z jeho tvorby komorní. Zazní čtvrtá věta z jeho smyčcového oktetu C-dur. Hrát budou soubory Quatuor Ebène a Belce a kvartet.

Mnohé ze světa portugalské opery či symfonické hudby mi objasnil český básník, ale taky režisér, divadelní i televizní ředitel a zakladatel Lisabonské filmové fakulty František Listopad, narozen v Praze jako Jiří Synek v listopadu 1921, podle čehož si zvolil svůj pseudonym, získal roku 1947 místo tiskového ataše na našem velvyslanectví v Paříži. Tam po únoru 1948 zůstal, přátelil se s lidmi typu budoucího francouzského prezidenta Mitterranda, ale koncem 50. let se přesunul za svojí první láskou do Lisabonu a dožil se krásných 96 let. U něj kdysi odstartovala moje pouť za tamními prostorami pro klasickou hudbu i operu. Jednoho dne mi pobaveně sdělil, půjdem spolu do Beléma. A i díky tomu mohlo vzniknout toto vyprávění. Dnešní pořad uzavřeme hudbou dnes také zmiňovaného Bély Bartóka. Závěrečnou větu z jeho koncertu pro orchestr bude hrát Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk trička, potisk trička, bilabil CZ.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Troufám si tvrdit, milí posluchači, že dnešní večer bude skutečně neobyčejný. Nabízíme vám totiž možnost strávit jej s mexickou hudbou, respektive s hudbou skladatelů Carlose Chávese, Manuela M. Ponce a Silvestra Revueltase. Carlos Chávez, který žil v letech 1899 až 1978, patřil k zakladatelským zjevům mexické hudby a dlouho hrál v životě své země vedoucí úlohu. V roce 1928 založil první mexický symfonický orchestr a uvedl s ním více než 80 premiér děl soudobých mexických autorů. Sám Chávez měl indiánské předky, v dětství žil často přímo mezi indiány a důvěrný dlouhodobý styk s touto kulturou zanechal v jeho skladbách nepřehlédnutelný vliv. V kompozici byl úplným samoukem a tvůrčí dovednost získal především vlastním studiem partitur. Jeho velmi rozsáhlé dílo zahrnuje balety, 7 symfonií i hudbu komorní. V dnešním večerním koncertu uslyšíme Chávezovu skladbu z roku 1935 se názvem Chapultepec a podtitulem Republikánská předehra. Dalším autorem dnešního večerního koncertu je Silvestre Revueltas, skladatel a houslista žijící v letech 1899 až 1940. Revueltas studoval v Texasu a Chicagu, kde byl i žákem českého houslisty Otakara Ševčíka. Komponoval především balety, skladby orchestrální, ale hlavně hudbu k filmům. K jeho nejznámějším dílům patří La Noche de los Mayas, tedy Noc májů, a filmová hudba Redes, Sítě. Dnes večer si však budete moci poslechnout jeho tokátu. A do třetice se dnes večer setkáme s hudbou Manuela M. Ponce. Tento skladatel, který žil v letech 1882 až 1948, je považován za otce klasické hudby Mexika. Jako výtečný klavírista se ve své tvorbě soustředil na klavírní literaturu, ale psal i hudbu komorní, díla orchestrální a písně i skladby pro solovou kytaru. Začátek své umělecké dráhy Ponce strávil v Mexiku. V roce 1920 se pak přestěhoval do Paříže, kde studoval u francouzského skladatele Paula Dicasse. Pod jeho vlivem se odklonil od stylu salonní hudby, převažující v té době v jeho rodné Mexiku, a začal užívat impresionistických prvků. Později vytvořil svůj vlastní originální styl, ve kterém vyjádřil svůj mexický původ. Byl velmi blízkým přítelem slavného kytaristy Andrése Segovi a právě pro něj napsal většinu svých kytarových skladeb, které se pak později staly standardem pro moderní kytarový repertoár. Dnes večer tedy zazní skladba Chapultepec Carlose Chávese a po ní dvě skladby Manuela Ponce. Ta první se jmenuje Ferial, což bychom mohli volně přeložit jako trh. A po ní bude následovat cyklus 6 drobných skladeb s názvem Instantáneas Mexicanas, tedy mexické obrázky. Cyklus tvoří části zpěv o Malinche, což je mexická sopka, dále muzika indigéna, tedy domorodá indická hudba, Canción Popular, lidová píseň, Baile del Bahío, tanec mělčiny a dva mexické tance. Po hudbě Manuela M. Ponce zazní ještě tokáta Silvestre Revueltase a závěr dnešního večerního koncertu bude tvořit opět hudba Manuela M. Ponce. Jeho čtyřdílný cyklus Estampas Nocturnas, tedy jakési noční obrazy. Jednotlivé části nesou názvy La Noche, En Tiempo del Rey Sol, Aruladora a Scherzo de Puck. Všechny skladby bude hrát Royal Philharmonic Orchestra, řídí Enrique Batis. Přeji vám tedy krásný večer s mexickou hudbou.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: let us try right now.
1: Yeah!

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Dnes se podíváme do světa vysoké krejčoviny. Celá řada zajímavých filmů pojednává o světě módy. A začneme dramatem Nit z přízraků. Skladatel Johnny Greenwood, známý především jako kytarista Radiohead, se pro tento snímek v režii Paula Thomase Andersona vzdal experimentálního roku a vytvořil barokně romantický skvost. Hudba zde hraje roli třetí hlavní postavy. Greenwood se nechal inspirovat nahrávkami Nelsona Riddla a klavírními koncerty Johanna Sebastiana Bacha. Zajímavostí je, že klavírní party jsou záměrně nahrány tak, aby zněly velmi intimně, skoro jako by klavírista seděl přímo v dílně Reynoldse Woodcocka.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Na seznamu filmů o světě módy mám drama Švadlena, kde hlavní roli stvárnila Kate Winslet. Zatímco vizuál filmu je plný haute couture 50. let, hudba Davida Hirschfelda v sobě nese prvky klasického westernu v kombinaci s černou komedií. Hirschfelder využívá výrazné smyčcové sekce a dramatické orchestrální plochy k tomu, aby podtrhl kontrast mezi elegancí hlavní hrdinky Michael a zaprášeným nepřátelským prostředím australského venkova.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Míříme do roku 2014. Libanonsko-francouzský trumpetista Ibrahim Malouf vtiskl životopisnému snímku o legendárním návrháři Yves Saint Laurentovi jedinečný jazzový a neoklasický nádech. Maloufova hudba nekopíruje jen dobovou atmosféru Paříže a Maroka, ale snaží se zachytit vnitřní rozervanost génia. Klíčovým prvkem je spojení klasického orchestru s Maloufovou čtvrttónovou trubkou, což hudbě dodává melancholický, lehce orientální a hluboce emocionální rozměr, který reflektuje Saint Laurentův boj s depresemi i jeho kreativitu.

To byla ukázka z francouzského životopisného filmu Yves Saint Laurent a na řadě je půvabný příběh s názvem Paní Harrisová jede do Paříže. Skladatel Rael Jones se rozhodl pro hudbu, která je stejně optimistická a šarmantní jako hlavní hrdinka. V soundtracku slyšíme ozvěny francouzského šanzonu, ale v moderním orchestrálním kabátě. Jones využil dřevěné dechové nástroje a hravý klavír, aby navodil atmosféru poválečné Paříže a luxusního salonu Christian Dior.

A jsme skoro na konci. Poslední dnešní ukázkou v pořadu Hudba stříbrného plátna bude soundtrack Alexandra Desplata z filmu Coco Chanel. Oscarový skladatel vytvořil pro příběh o začátcích slavné Coco hudbu, která je minimalistická a strohá, přesně jako styl, kterým návrhářka dobila svět. Despla se vyhnul velkým romantickým gestům. Místo toho sází na rytmickou preciznost a čisté melodické linky. Hudba evokuje tikot hodin nebo rytmus šicího stroje, čímž postrhuje pracovitost a cílevědomost Gabriel Chanel. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Hudba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.